Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
3: Brain Market.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

Vysílat. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Čověče, asi půjdeme na to, co říkáš. Počkej, já ti to vypnu, ať se můžeš nastavit. Tak zkus. Nic, jo, teď.
1: Dobré ránko, já jsem nastaven, Moně.
0: Tak jo, taky. Takže on za kuchař, Monika Rudová, bon a apetit dneska, protože hned pochopíte, proč jdeme na počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí. Počasí.
1: Dobré ránko, ještě jednou. Jak to vypadá tento týden? Konečně se Moňa dočkáme, protože se dočkáme toho deště. Protože v průběhu rána bude nejspíš pršet, možná odpoledne večer ještě víc. A nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
0: A kdy přesně má začít pršet, protože už se avizovalo, že to má přijít
1: no,
0: včera.
1: No, už se tak... avizovalo, ale já myslím, že v nejbližším čase už díval jsem se na radar, mělo by to tady být, jo? Takže se snad dočkáme toho deště a ten déšť tady bude nejspíš celý týden.
0: OK, tak jo, ještě doprava, no, máme to.
3: Doprava. Doprava.
1: Ano, dávejte pozor, ulice Výstavní, čerstvá nehoda, osobák a dodávka, je to nedaleko Olís ve Vítkovicích, tak tam mrkněte na to, jestli vám to nekomplikuje trošičku cesty. Jezděte bez nehod a hlavně opatrně, dobrá.
2: Doprava.
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Tam je dinosauří mláďácko.
6: Mimino Stegosaura.
5: On chodí.
7: On je živý.
4: Hoši, velké řeště s průlízkami.
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
6: A dívejte, tam je ten velký.
5: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Dobré ráno přejeme, Monika Dudová, Honza Kukino, jsem vlastně
1: ano,
0: slyšela,
1: Honza
0: že
1: Kukino,
0: máte.
1: Ano, Honza Kukino, který tady zastupuje za toho pervitino, který vyráží dneska, Moňa. Má vyrazit respektive někde tam do Itálie a my zjišťujeme, jestli je to tak a jestli teda jako pojede.
0: No, je to rebel, protože my jsme si jenom vzpomněli a teď jsme si říkali, co ten Honza jako ten brnický, jestli jako poletí, nepoletí na to Sicílii, má vylítávat z Polska, jestli přistane vůbec v Itálii na Sicílii nebo ne. No a jsme si nějak přivolali hlasovku. Řeknu upřímně, že absolutně netuším, co v té hlasovce je, takže teď to přišlo, pouštím, nebo já jsem si to tečila.
2: Sedíme v autě, jedeme, ještě jsme nevyjeli ani z Ostravy, tak prosím vás, držte nám palce.
0: Aha, tak možná problém bude někde jinde, možná jenom nestihnout ten let a on jak na potvoru přistane zrovna tam, kde potřebuju, jo?
1: Přesně tak, jak říkáš, možná problém bude někde jinde. Ale my, Honzo, my ti slibujeme, že možná trošičku naladíme to ranní vysílání do italštiny. Já se budu snažit přemluvit Moňu, že by se mnou dala nějaký ten italský duetík.
0: Ale poslouchej, neslibuj nic, co nemůžeš splnit,
1: ne,
0: jo?
1: Ne, já to neslibuju, ale budu pracovat na tom, že to zkusíme s Moňou nějak.
0: Blbé pro tebe, jediné, co znám, je ty, já.
1: Já, to je dobrý.
0: To nechceš, to.

0: Vás a taky bon appetit, krásné ráno, 6.22.
1: Ano, a my tady s italskými pozdravy, protože je tady zase kukýno z toho harmoniku, jak jste někteří zvyklí, ten nohavica s temu, a my bychom chtěli Honzovi poslat jeden pozdrav. A nevím, jestli to máme i s Moňou, co?
0: Uvidíme, je to italský pozdrav, možná je to jediná italština, které se dočkají, ale to bychom jim nepřáli.
1: Italština?
0: My jako doufáme, že na Sicílii přistanou, ačkoliv nemáme zrovna aktuální zprávy o tom, jak ta Etna, jestli se uklidnila přes víkend nebo čo.
1: Tak Honzi, kdybys tam náhodou nedorazil, tak tady, abys tu italštinu alespoň trošičku měl, tak mě ti tady
0: zavnímal.
1: Jdeme na to.
0: No pojď, pojď.
1: Pojď, ale taky jo.
0: Já uvidím, co zvládnu.
1: One, two, three.
0: Italský one, two, three.

0: Spaghetti, jam.
1: No, to by stačilo, ne? Dobře.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Fresh Radio.

0: V sobotu teda peklo, já jsem moderovala na Opavsku ve Chlebičově a tam to bylo peklo, tam bylo vedro. Včera bylo dusno, ale čekali jsme, že sprchne, nesprchlo. A tady pan kuchař tvrdí, že dneska až teda.
1: Pozor, už je to na spadnutí, protože každou chvíli nás čeká ten deštíček. Já se dívám ven na ten trávníček, který vypadá tak trošku subtropicky. Věřím tomu, ne, opravdu, a nejenom tady. A věříme tomu, že tento týden se to všechno spraví, protože ten déšť čekáme teda jako už tak jako je takový modlený. Tak...
0: Takže tvůj trávník vypadá obdobně jako trávník kolem.
1: Vypadá,
0: řeku,
1: ale my jsme trošku jako zalívali. Já mám toho malého hošana, který trošku jsme ze studny to tam jako ovlažili, ale vypadá.
0: To si namyslíš.
1: Ano, jo. Ale vypadá to podobně. Tak věříme tomu, že se to tento týden trošku spraví, Moňa.
0: No a když náhodou sprchne, jakože od toho to počasí by mělo být, tak jaké máš plány, když nebude typický letní týden?

0: za švech, tam jezdí lidi a lidi, my se, nebo respektive Ráďa se synem tam vyráží teď. A ptala jsem se, jestli jako pojedou, když bude pršet.
1: A pojedou.
0: Bez problému. Takže já budu mít volno. Určitě. Fresh Radio 632, bon appetit. Jo, a Bob Sinclair, jdem na to.

0: přilákala lidi nejenom z Pražské, ale tam byly lidi z Havířova, Frýdkovíku, jo, Krnova. Takže velké lákadlo. Nicméně kromě slzy se tam řešilo i tohle léto, kdy říkali, že vůbec nechápou lidi, kteří tohle léto vyrazili někam k moři za teplem, když byly takové tropy i tady u nás.
1: Ano, Honzo, tohle je takový pozdrav pro tebe, že vlastně nechápem, proč jedeš do Itálie.
0: Tak já chápu, to jsi jako Itálie, já bych tam jezdila celoročně.
1: Ale tento rok je to opravdu s otazníkem, protože tady bývá často, když jsme se bavili, tady bývá často tepleji než někde jako v těch jižnějších polohách. No, tak zvažujeme, jestli vůbec se jako vyplatí a má smysl jako jezdit, jo? Jestli k tomu máte něco klidně, samozřejmě napište. No, ale je to tak, protože ty jsi zrovna říkala, že byl někdo v Egyptě a...
0: Jo, přesně.
1: A v tom Egyptě měl chladněji, než my tady v Česku.
0: Tak
1: to...
0: můžete klidně se ozvat, je to fajn, když budeme
2: 77 337 1036.
0: Ale oni, přesně, oni Honzi, ještě domluví myšlenku, oni právě říkali, že v Klebičově byla rodinka, která vyrazila do Egypta právě za teplem a že si psali, víš, a posílali hlasovky během té dovolené a že byli naštvaní, protože v Klebičově 38, v Egyptě 33.
1: To, dobré, to se by
0: platí. To je paradox.
1: Pište možná, a mě zajímá ještě, jestli mezi vámi někdo, kdo jako fakt se jako na ten třeba déšť jako netěší, jo? Komu to tak jako vyhovuje, že by dva měsíce fakt jako takhle pálilo, bylo horko, 38 stupňů, já nevím, protože věřím, ne, já si myslím, že teda jako všichni už se jako na ten déšť těší, ale pořád jsou tady asi někteří, kteří možná ne.
0: No uvidíme, jestli jsou, anebo spíš.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Dobré ráno tady na Freši. Já jsem rád, že mi tady někdo jako přivítal, jako že si někdo všiml, že ten člověk tady jako kdysi býval a už, no, to je pěkné. Prosím tě, přečti to, Moňa. No.
1: Já to přečtu ráda, od Honzíka zpráva, jo. Dobré ráno, kokino. Je dobře, že právě ty jsi ta správná dočasná náhrada za HPčko. Teď k tématu deště, na jednu stranu se už těším na dešť, aspoň to spláchne to horko na chvilku a zalije zahrádky, na druhou zase poroste tráva a zás bude hodně sekání.
0: Jo,
1: co
0: fakt.
1: Vy s tím barákem musíte znát tady to a ty strasti. A co tady ještě píše? Takže aha, dvousečná zbraň, zdraví skoro jmenovec Honza Kokino.
0: Jo, to je, ano, to je ten můj jmenovec, ten Koch, tuším. Jo?
1: Přesně.
0: Takže zdravíme Honzu Kocha, uvidíme, třeba uděláme radost nějakou to frešovku s harmonikou, ale zpátky, my se bavíme, proč vlastně někam jezdit, Moňa, že?
1: Jo,
0: když,
1: přesně,
0: když tady máme takový hit. Vy samozřejmě píšete, že protože moře, no je to pravda.
1: No píše to i Zuzka, tady hned, hele, no přece není tam moře, že?
0: No ale já jsem byl jako třeba teď jako v Bohumíně a tam bylo jako fakt pěkně, no.
1: To ale ty... Kališák nebo?
0: Ano, Kališok. No ale viděl jsem tam, já to musím říct, viděl jsem tam takový jeden pěkný příběh těch dvou mladých lidí, kteří tak jako přišli, ten chlap si říkal, vlez do té vody, a říkal jako v pohodě, a teď viděl tu svoji slečnu, kterou chtěl jako smočit v té vodě, jo, a teď ona tak jako šla k té vodě a tak nevěřícně nebo spíš jako nedůvěřivě tak přikračovala a trvalo asi 15-20 minut, než tam vlezla, a já ani nevím, jestli tam vlezla, jo, protože se dívala na tu vodu tak jako nedůvěřivě. Víš, jak vy ženy to máte, no. No, vy musíte být trošičku opatrné v tomhle, no. A tak tohle bylo, to byl strašně pěkný moment, jo. Ale šlo vidět, že jsou spolu čerstvě, protože měl neskutečnou trpělivost.
1: A jak se jmenovali, nevíš, jo, protože my teď budeme hrát právě na Fresh Radio Jukebox, který budeme posílat Markétě. A napsal to právě borec, že by jí to chtěl poslat, protože jí má moc rád, nejsou právě spolu dlouho. Tak jestli náhodou, jako to není omluva za to, jak... Jaký nevěřícně ošumoval. Ne, ale ne. Jako vidíme, jo. Každopádně tady je Vaňaš.

0: jsme zjistili, kdo od Pavla pro Markétku. Klub Tropicana, Veno Shakers. Fresh Radio, Jukebox 652.
1: Fresh Radio.

0: skvělá, že je pohodová, nás evokuje jako léto, radost, lásku a přitom i tma tady jak někde v jeskyni a mi připadá, že je podzimné léto.
1: Ten song v tom remixu je jako fajn,
0: já jsem je to dobré, ale
1: asi neslyšel.
0: Ale že my poprvé po dvou měsících používáme ranní světla tady,
1: no díváme se ven, já tady avizuju, že bude pršet, ale no, za chvíličku počasí.
0: Pojďme. Oficiálně, jo? Oficiálně.
2: Počasí.
1: Ano, dobré ráno ještě jednou. Je to na spadnutí, za chviličku nám bude pršet a jak bude v průběhu celého dne, čekáme velkou oblačnost. Ráno se vyskytnou přáňky, které budou odpoledne a večer četnější. Večer taky čekáme možná i nějaké bouřky, ale teploty přesto 23 až 27 stupňů.
2: Fresh zprávy.
0: Jo, takzvaná pocitová mapa má pomoci odboru životního prostředí ostravského magistrátu určit, kde lidé během vln veder pociťují v ulicích města to největší horko. Město se proto obrací na obyvatele s žádosti o pomoc. Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují a nebo se v ní pravidelně pohybují. Své podněty mohou do mapy zaznamenávat do 6. září, kdy bude mapa aktivní a bude probíhat sběr dat. Konal se další ročník trhů, co se hledají. Ostravská Malá Kodaň byla plná lidí a dobrého jídla. Trhy podporují malé lokální pěstitele, farmáře, řemeslníky, staví na kvalitě. No a zájemci o dobré jídlo mají ještě možnost navštívit trhy v sobotu 29. srpna. Požár tří chatek v osadě na rozhraní Poroby a Pustkovce zaměstnal v sobotu odpoledne ostravské hasiče. Kvůli hašení byla uzavřena i frekventovaná výpadovka na Opavu. No a ještě sport. Fotbalisté Baníku Ostrava ve čtvrtém kole šance ligy porazili Artis Brno 1-0. Trefil se Michal Kout. Gratulujeme.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, možná před tím deštěm zrovna. Ale
0: že by nikdo nevyjel, jo, radši.
1: Ale zapínejte si stěrače už. No, ale dávejte pozor na tradičních místech. Má zkušenost samozřejmě dálnice, zúžení, kde nám to tak jako pěkně houstne a je to jako nepříjemné někdy. Samozřejmě Rudná. Moňa, ty máš něco z dopravy ještě z těch
0: no, my jsme jeli z Chlebičova z Opavy. Já bydlím v Ostravě Výškovicích, takže za Chopin Parkem na úrovni jakoby potřebujeme odbočit na ty Výškovice. A jak se teď upravuje ta Rudná, jo, těch 6-kilometrový úsek. Tak člověče, my jsme jeli a teď ten můj řidič, můj tatínek říká, no odbočit mám jako kde? Že jsme dojeli v nádraží Vítkovice, no a tam jsme se přes jubilejní kolonii nějak jako dopracovali zpátky do Chuboboji, no a kolem Akordu jako dojeli.
1: To my máme podobnou historku, protože my tak jako rádi z té chatě vyrážíme do Avionu a jako je to jako fajn cesta, protože dálnice a všechno, no ale najednou, když na té Rudné nemůžeš sjet tam, kde bys chtěla, jako tak z té cesty, která mívá 20 minut je 45 minut.
0: Řekněme, že takže vás to může lehce rozrušit.
1: No, to si píš. To se tam příště nejde.
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Dobré ranko na Freši, dneska netradičně Honza, kuchař a tady Monika Rudová a já jsem se teď svěřil Móni, že bych chtěl vyrazit s mým pijánkem někde do Itálie nebo do Chorvatska a fakt vůbec nevím kam, ale nechci to pojmout úplně jako dovolenou, ale také jako trošičku pracovně, jako že si chci zahrát.
1: Jak se říká tomu, když stojíš na ulici a hraješ a chceš prachy?
0: Ježíš, no, teď
1: basking?
0: Ano.
1: Basking, ano. Akorát ty nebudeš mít kytaru a futrál, ale budeš mít velké piano, jo?
0: Budu mít krásné velké bílé piano a jako všecko tak jako pěkně na baterky. No a těším se na to.
1: Mám vizi.
0: No.
1: Ty, bílé piano a Dubrovník třeba.
0: Jo.
1: Kdyby se tam plátnul na nějaké náměstíčko.
0: Já jako mě trošičku láká ta Itálie, no. Ale nevím, možná...
1: Tak jo, beru zpátky Miláno, katedrála a kuchař s pianem.
0: No.
1: Řím, Fontana di Trevi.
0: No, tam je moc lidí.
1: Tam zase... právě těm, co no. Stojí ve frontě.
0: No a možná, já bych si jako rád nechal poradit, protože chtěl bych využít toho, jakože v éteru vás je víc. Kdyby vás napadlo nějaké místo, kam jako tak jako vyrazit, tak třeba napište.
1: Hm? Ok, napište, máme tady k dispozici WhatsApp.
2: 777-337-1036.
1: A nebo klidně pošlete hlasovku, můžete nahlásit, kde jste letos byli, třeba co vás překvapilo, že je tam krásně, kde by se Honza vyjímal s tím pianem. Je nádherné bílé, nepotřebuje kabely, ono hraje na baterky, jsem pochopila, takže jo, nepotřebuje
0: žádný. Už to máme také vytuněné. Ne. A možná se tam s některými z vás můžu i potkat, protože třeba někteří z vás plánujete jako nějakou tu dovolenku v září.
1: No,
0: tak
1: vidíš
0: třeba,
1: to, a vy to máte zadarmo, vy se můžete koukat a nemusíte platit. Fresh Radio 717.

0: Já taky Honza Kokino, který zastupuje Honzu Pernického, který má namířeno do Itálie. Chtěl by dneska přestát na Sicílii, tak uvidíme. Honza, kuchař, má nádherné bílé piano, jo. Chce ho někam vyvést na dovolenou při té příležitosti zahrát, tak jsme se vás ptali, kam s tím jako pianem má vyjít. V tomhle případě si poslední, kam máš vylézt.
1: Čau, dobré ránko.
0: Čau.
1: Ale tak třeba na Lise by se s tím pianem úplně skvěle vyjímá, tak si to můžeš vyšlápnout a můžeš zahrát tam. Čau, čau.
0: No čau, tak to je jeden jako plán. Máš k tomu?
2: No, já vám děkuju za neskutečné tipy a mám pocit, že se z toho stává spíš jako super, protože jako bizár a možná uděláme jako překvápko, že my vám to jako neprozradíme. A někdy v září, když tam někdy jako vyrazím, tak prozradíme mu třeba jako na sociálních sítích, kde. No a teď
0: no,
2: přemýšlím.
0: Třeba, máme ještě ale jeden
2: máme
0: tip,
2: dovolíš, hlasovku?
0: Jo? Mm-hmm. Máme tip ještě od Radima.
3: No, dobré ráno.
0: Nazdar.
3: Náš oblíbenec pražské.
2: Ano, je to tak.
3: To se to zkusit etnu.
0: Etnu.
3: Piano velice krásně výjímalo. To by byly takový jako kontrast bílá, černá. Otázka je, jestli bys nepřišel na úhel.
0: No.
3: A jak bys to pak smíval z toho piana. Ale myslím si, že by to byla luxusní fotka.
0: No, to jako fotka asi jo, ale zase, abychom měli celý tým na etně. To
2: No, ale já je opravdu, Moňa, mám pocit, že se z toho stává spíš ne, jako že si zajedu někde zahrát, ale že z toho uděláme opravdu jako nějaké úplně jako zvláštní místo, kde bys normálně mě s tím pijánem nečekala.
0: Použij se to, protože Radim má ještě dovětek, že by to možná byla poslední óda, tak...
2: Tak se nechte překvapit.
0: Aspoň bys to prodal na těch sociálních sítích.
2: No, to
0: konečně.
2: Asi by mělo úspěch.
0: Škoda, že už by si neviděl, kolik shlédnutí.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
6: Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: ptal se, jestli někomu vadí, že prší, nevadí. Psal Adam, že se těšil na to, až sprchne. Konečně. Jediné, co ho štve, je, že zrovna je to týden, kdy má dovolenou. Ale hold, prostě, když to plánuješ, nemáš jistotu. Tady Pernický také čeká na dovolenou celý rok a vybral si zrovna týden, kdy chrlí Etna. To samé JJ, ten má dvou týdenní dovolenou, takže uvidíme, jestli kluci přestanou, ať dobře přestanou, ale uvidíme, kde. Že. Takže prostě plánování je, to je vyšší dívčí.
1: Ať to máte jakoliv, já jsem rád, nebo myslím, že jsme všichni potěšeni tím, že venku spadne nějaký ten deštíček, no tak ať nám to trošku zavlaží, jak říkám, ty subtropické trávníky, ať se promění trošičku v ty trávníky v mírném pásu podnemném, jak se říká. No a tak, no a tak vy se tí, to.
0: A ještě Janča, promiň, mám dotaz tady od Jany a ta se ptá, jak se ti daří, jestli jsi zdrav. A jestli jsi nebyl zase v poslední době sportovat, protože my víme, že Honza kromě toho, že je zdatný hudebník, tak ovládá veškerou sportovní techniku. Když jel na kole, tak přijel s monoklem. Když si vyjel na koloběžce, tak zůstal v nemocnici. Tak jak to máš teda ze sporty?
1: No, je to tak, Janča, nebo taková jako pozitivní zpráva. Pomalu se mi usazují dva zuby, které měly takovou, jako řekl bych, vůli.
0: A ty řešíš, co máš řešit ve frižovce, teď,
1: no vidíš, já jsem úplně zapomněl, to se mohlo, no. Ale po měsíci a půl opravdu ty přední dva zuby už jako můžu pomaličku kousat, ale já je mám jako opticky spravené, no. Akorát měly trošku, jako říkám, byly takové, jako je light.
0: Jo, a to, že zapomínáš, Honzíku, nic si z toho nedělej, on ten úraz hlavy byl vážný.
1: Jo, počkej, on já jsem někdo ptal se mě, prosím tě, ten tvůj strejda, jak se jmenuje, já jsem, opravdu, jak se jmenuje, potřebovali na něho číslo, já jsem si neuměl vzpomenout, ne, ale to
0: ty
1: bylo.
0: Ty jsi nespomněl na jméno svého strejdy.
1: To je takový jako zdálenější strejda, ale bylo mi trošku hamba, říká, počkej, a to je tvůj strejda, já říkám, no, ale já jsem padal na koloběžce, víš, jako jsem. No, tak, no, stává.
0: Jak se jmenuju?
1: Moňa, ano.
0: Moňa, stačí.

0: moc příjemné, že tady důly pusy nespletete, to je prostě ženská, která promluví a okamžitě podle hlasu víte, že je to Dua Lipa, že? Pak je tady pan Kukino, který ani, no, stačí se smát a už víme, ale ten stačí, aby zahrál jednu notu, ukáž. A přesně víme, že je tady nohavice.
1: Je to on.
0: A že pravděpodobně je na řadě. No a jak se to říká, frešovka, viď?
1: Ano, je to taková, no.
0: No já myslím, že mám dokonce ještě jingle.
2: Frešovka, Honzi Kuchaře.
0: No fakt, čověče.
1: No a já tu mám jenom takový jako pozdrav pro vás, protože ptal jsem se, kam vyrazit s tím pijánem, vy jste mi radili, tak je to jenom takové raní deštivé pozdravení z freše. Já chtěl bych vyrazit s tím mým pijánem se Kajsik zaprodoudovat. Neviděl jsem Kaj, tak jsem to chtěl s vámi posluchači konzultovat. Rady posílali jste fajné, pestré. Ještě, že v tým radiu, že jste. Mějte fajné ráno a zůstaňte na Freshu, kde vás vždycky moderátoři potěšu.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
5: Brain Market.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Víkend na chatě, stylově.
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Fresh Radio.

0: Dobré ranko na Freši, jde se soutěžit a já mám velkou radost, protože se jde soutěžit o takové, jako takové zajímavé lístky nebo zajímavý poukaz, Moňa.
1: No,
0: to tak?
1: Jak pro koho, tady zrovna milovník sportu,
0: tady kuchař
1: nevím, jestli vstup voucher do největšího zábavního sportovního areálu parku do Radvanic, kde tak. Se skáče třeba taky, to nevím, no, ale tak.
0: To já tam půjdu s juniorami a radši skákat jako nebudu.
1: Ty máš výhodu, že tam je kavárna třeba, takže ty se prostě sedneš na zadek s prominutím a budeš jenom koukat, jak sportují jiní, no, jo? Asi ne. Tak.
0: Je to tak, už za chviličku máte možnost soutěžit o poukaz, který budeme vyhodnocovat v pátek v hodnotě 2000 korun
1: Park, řekni.
0: V Radvanicích. On tady jako není dlouho, že? A vím, že je to jako nedávno, velice oblíbené nedávno, místo. Rok. A já jsem tam ještě nebyl, tak tam musím vyrazit.
1: Jo, my jsme rádi, no. Takže čekejte na signál, jakmile proběhne, tak se dovolejte a zkuste se probojovat do pátečního finále. 10 otázek odpovídat špatně, tak jak to umíte, jak jste zvyklí, jo. Žádné novinky v tomhle hledu.
0: Jo.
1: Tak fajn, jsme se shodli konečně. Fresh Radio 749.

0: Si tak, o co hrajeme, víte, to jsme tady s kuchařem stihli říct.
1: A radši volejte, než bych měl zítra nebo pozítří zavolat já a vyhrát to. A kdyby, co by se tam ještě přihodilo, jo? Tak já přeju tuhle cenu všem ostatním, protože mám čisté srdce.
0: To je ideální, prostě ideální rodinná cena, jo? Vezmete dítka do parku, zacvičíte si, nebo oni budou, nevím, řádi, vy se budete koukat s rodinkou. Takže posledních pár vteřin na to, abyste využili naši nabídky.
1: No a my budeme počítat, protože máme před sebou celý týden, takže máme ještě čas, jdeme rychle.
0: Jo? Jako pět, kdo zaváhá, skáče.
1: A nepadá.
0: Čtyři. Počkej, takhle no. Pět.
1: Tak ty jsi moc hodná.
0: Čtyři, protože vím, že je tam zpoždění, víš, jestli někdo poslouchá přes třeba aplikaci, nebo něco, kde ta smyčka opravdu jako časová je, tak dva, jedna, jo. A teď si pak myslím, že když už by někdo chtěl, tak by volal. Mm-hmm. Takže prostě jenom je líný v pondělí a nechce se mu zvedat telefony, případně se strapňovat tady u nás v ránu, protože ty otázky někdy jako umí potrápit, že co si budeme.
1: No, ale jak jsem říkala, máme před sebou celý týden a věřím tomu, že někdo z vás se ozve. A když ne vy, tak si o tu cenu zavolám možná já, když budu ve středu doma. No a zkusíme si Umpark, teda na vlastní kůži.
0: Ty děláš tak, jako bych tě nepoznala v tom telefonu.
1: To by bylo, no.
0: Takže jo, definitivně skrečnem to, jo. Prostě jasně. Nechcete vaše smůla, další pokus bude zítra, tak doporučuji poslouchat ve stejný čas v 7.50 a tenhle týden budeme hrát o dvojku právě do Umparku v Ostravě Radvanicích. Taková krásná rodinná záležitost. Jo, promyslete.
1: Jo.
0: Tak a konec. Peklo to pohutilo.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Počasí.
1: Ano, jak to bude vypadat? Konečně se nám trošičku rozpršelo a jak to bude v průběhu dne? Ráno čekáme samozřejmě oblačnost, která večer bude možná trošičku četnější. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
2: Fresh zprávy.
3: Na minutu po 8 si dáme zprávy na Fresh Radio. Takzvaná pocitová mapa má pomoci odboru životního prostředí ostravského magistrátu určit, kde lidé během vln veder pociťují v ulicích města to největší horko. Město se obrací na obyvatele s žádostí o pomoc. Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují a nebo se v ní pravidelně pohybují. Své podněty mohou do mapy zaznamenávat do 6. září, kdy bude mapa aktivní a bude probíhat sběr dat. Požár tří chatek v osadě na rozhradní Poruby a Poskovce zaměstnal v sobotu odpoledne ostravské hasiče. Kvůli hlášení byla uzavřena i frekventovaná výpadovka na Opavu. No a v neděli brzy ráno byli hasiči voláni i k požáru na jednom z beskydských vrcholů na Skalce. Hasit museli v komplikovaném terénu. Taky sport. Fotbalisté Baníku v Ostravě nebo Ostrava ve čtvrtém kole šance ligy porazili Artis Brno 1-0. Trefil se Michal Kohut. Gratulujeme.
2: Zprávy.
0: Fresh zprávy. Doprava.
1: Ať je to neuvěřitelné, na cestách zdá se, že je úplný klid. Možná s tím počasím se nám řidiči uklidnili, tak ať nám to tak klidně zůstane. Připomínáme klasické problémy na D1, Rudnou, se kterými se můžete setkat. Každopádně jezděte bez nehod a opatrně a mějte krásné ráno.
3: Já se ještě koukám na takovou naši oblíbenou facebookovou skupinu, člověče, protože tě nikdy nesklamou, Honzi. A máš pravdu, i tady jako mrtvo. Jako v dobrém slova smyslu, jo, pochopitelně, jako že, aby jsme se nepochopili jinak, jo, no, tak někdy to šemetné dá vrátce v rádiu.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: tom tak i Fede Legrand se projevil při tomhle treku, takže hezké ráno, 8.14, my jsme, bon appetit, tohle je Honza Kukíno.
1: Dobré ránko, já tady mám trošku takové kulturní okénko, Moňa, jo, protože aby to nebylo jenom o tom Fede Legrandovi třeba, tak v Ostravě začíná dneska folklor bez hranic, jo.
0: Teda Fede Legrand propojit s folklorem bez hranic,
1: no, tak nikdy
0: to
1: nevíš, no.
0: ty máš v ledvinkách teda.
1: No a my harmonikaři samozřejmě máme tady tyhle věci rádi, takže kdybyste náhodou nevěděli dneska, co s časem je, jako zřejmě tam bude pršet, tak si to užijte. Na náměstí v Ostravě tuším dneska v 15 hodin začíná jako to vystoupení, které bude, nebo různá vystoupení, která budou probíhat celý týden. No a
0: dobré je, že my jsme zvyklí, protože festivaly k tomu patří, pláštěnky, ten folklor je vlastně taky festival. Přijedou soubory ze zahraničí, jako z ano. různých koutů světa, takže asi stojí za to se přijít podívat. Neuvidíte to.
1: No já popravdě jsem třeba jako neviděl folklor mexický, jo, který tam třeba jako
0: a já jsem viděla kluky z Peru, čověče.
1: Aha, tak to jo, tak ty si dokážeš představit takové ty indiány.
0: To jako to, já jsem koukala, co oni umí a přitom toho měli na sobě tolik a byl to pod Klašemi v Paskově, taky na takovém folklorním festivalu. To byl jeden z nejteplejších dnů, které byly v tom červnu. Čověče, a když já jsem viděla, co oni na sobě nasoukali, říkám, fakt jsou dobří.
1: Ne, já myslím, že všichni účastníci dneska ocení na tom pódiu to počasí, které...
0: Já myslím, že to je speciálně, pokud jste naštvaní, že prší a není to vám pochuti, tak je to proto, že v Ostravě je folklorní festival a potřebujeme ty zahraniční kapely pořádně schladit, jo, aby to
1: věděli.
2: Buď fresh! Fresh!

0: tohle veselá věc,
1: je,
0: že?
1: Je, zrovna jsem si ji vyšazamoval, ať nezapomenu ji třeba
0: a
1: někdy
0: jo, tak v tom případě víš, jak se to jmenuje.
1: No a tak to víme, ale já si to vždycky tak... Co?
0: No?
1: Karapičo?
0: Nebo... No, vidíš to, takže mi tady nech 5 kilo a
1: no.
0: až viděla do dneska.
1: Aha, no. Já jsem takový jako pomalejší.
0: Pozor na to, pozor, no.
1: No, ale pojďme na našeho Honzu Pernického, který nastoupil do letadla a teď posílá to zprávu a já si nemůžu pomoct. Jako, já mám pocit, že má trošku jako vítr a strach. No.
0: Má asi nahnáno, ale otázkou je z čeho, protože Honza, ať jste uvedení do děje, tak letí na Sicílii, kde má dovolenou. Jo? A teď řeší, protože Etna chrlí, nebo je aktivní poslední dny a odkláněly se lety, nepřistávalo tam nic v té oblasti. Tak asi se bojí, jestli přistanou tam, kde přistát mají, nebo je to odkloní třeba do Palerma, třeba chápeš, jo? Mm-hmm. Tak si pojďme pustit tu hlasovku. Honza byl ukecený, jo? Podotýkám, zkuste to stihnout, je to pouhých 9 vteřin.
2: Tak právě teď sedíme v letadle, dávám režim letadlo, držte palce a mějte se, zdravím všechny frešáky, čus.
0: Tak čus, jo, tak tolik
1: to znělo jako rozloučení, víš, takové.
0: No, mělo sedím, to tak trošku jako...
1: No, sedím, berte to vážně.
0: Ale možná fakt má vítr z toho, kam to prostě přiletí.
1: Ne, ale mně přijde stejně jako zajímavé, teď jsem to právě chtěl říct, jak tak jako sedáme do toho letadla a teď slyšíš, jak, nebo spíš neslyšíš, jak ti ostatní, jak tuhnou, jak přestávají mluvit, víš, a říkám, Eli, co je jako, no, jako teď se tváří jako, že v pohodě, ale vlastně jako jsou lidi jako nervózní hodně.
0: Co to nemají rádi, určitě, to létání jako obecně.
1: Běží
0: znám
1: proto,
0: takové, jo,
1: dávají si ty panáky a tak. No, možná jako, jak to máte vy, jestli býváte hodně nervózní a jak to případně řešíte, jo? Já znám lidi, kteří se jako fakt jako opíjejí vyloženě.
0: Schválně, nebo si dají nějaký prášek na uklidnění, aby celou tu dobu letu zaspali. Tam je potom, pokud si dáváte i ty na kuráž, ty štamprličky, tak tam je fakt hrozně těžké.
3: WhatsApp 77 337 1036.
0: Utrpit Honzi ten počet, jako tu míru, rozumíš, aby tě to příjemně oblblo, ale zároveň nezničilo.
1: Počkej, a říkáš tak, jako by si s tím měla nějakou
0: ne,
1: jako velkou
0: já naštěstí,
1: zkušenost.
0: Já teď je to jiné, teď i já už se začínám bát toho létání, ale nikdy mi to problém nedělalo. Mm-hmm. Takže nejsem ten typ, který se musel nějakým způsobem jako hodit do pohody. Vždycky to bylo fajn, ale vidím to kolem sebe. Mm-hmm. Jo? Tam člověče vedle mě seděl minule pán, který jak si sednul, tak usnul. A jak jsme přistáli, tak se probudil, ale já jsem chvílema se k němu nakláněla, abych zjistila, jestli vůbec dýchá, jo? Protože on opravdu, on za celou dobu toho 3,5 hodinového letu normálně nezměnil polohu.
1: Mm, tak se si povykládal.
0: A to bylo v době, kdy se normálně říkalo, že lítají mrtvoly, jo, že prostě se to děje, že tam jedna rodina propašovala jako mrtvou babičku, aby ji nemuseli řešit ten pohřeb té zemi, kde to bylo, tak jsem si říkala, no, tak...
1: No, pište možná vy, jakou máte zkušenost, jak to řešíte, jestli vůbec teda jako máte strach, protože většina lidí, i těch chlapů, jako oni se jako nevyjádří, ale vždycky vidíš takové to jako dusno, nebo takové to napětí v těch výrazech. Mm-hmm. Jo, chlap
0: ano,
1: samozřejmě, já jsem v pohodě.
0: Ano, to i muže. Jo, přesně tak. Tak se ozvěte, jsme zvědaví na vaše ale, historky.
1: Než také letadlo, to kolo je, víš jak, no.
0: A on říkou, podle mě pro tebe pořád je lepší lítat letadlem,
1: tak,
0: než aby si chodil
1: než,
0: pěšky občas.
1: Nebo jezdí na kloběžce.
0: Ne, no to určitě, to jo.
4: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Fresh Radio.

0: Jo, připomínáme, že letí do té Itálie, kde neví, kde vlastně jako přistane.
1: No, letí na Sicílii a vzhledem k Etně, která tam poslední dny čarovala, kouzlila, tak neví, jestli dojede přímo na to letiště, kam měl, to znamená kousek, že jo, od Etny, a nebo je to bude odklánět třeba na Palermo. V horším případě by taky Honzík mohl skončit v Římě. Což jako není úplně Sicílie, ale pozor, pořád je to stejná země.
0: Dobře, ale jdeme zpátky. Já se dívám Moňa trošku z okna, já nevím, jak s tím zataženem a vůbec s těmi dešti, jak to bude vypadat, protože tam jako vypadá, že zase jako bude moc pěkně. Ale
1: tak jo?
0: Já nevím, co jsem to hlásil v tom počasí, co?
1: Ty jsi hlásil, že bude pršet, to se splnilo, pak pršelo během rána, už je tady kolem fabriku. Tak uvidíme, bude to takové asi jako na Houpačce, těžko říct, no, prostě počasí.
0: Je to tak. Co teď?
1: Co teď? Teď si dáme dali.
0: To už jsem měl.
1: Jo, tak já ne, ale víš co, mohli bychom pozvat i na další vysílání, která tady budou. Já teda budu s tebou ještě zítra, od středy do pátku budu sama. A v pátek tady mám speciálního hosta, hostku, přijde jedna z našich výherkyň, posluchaček, a moc si přeje zkusit si to, jaké to je být moderátorkou. Takže tady se mnou bude poslední hodinu vysílat. Pátek.
0: To se mi hrozně líbí. Jakože si opravdu někdo z rad, jako v úzovkách normální lidí, vyzkouší tu moderátorskou práci. Takže jestli vás zajímá, jak uspěje, tak bych v pátek určitě jako poslouchal.
1: A pro nás jako moderátory je to velice zajímavé. Někdy se i bojíme, protože si říkáme, a co když přijde někdo?
0: Kdo
1: to bude konečně umět. Aha. Takže Kristýnku dáme jablůčko, jo?
2: Fresh.
1: No, 834.

0: Nation slyším, no jo, tak kdo jo a kdo ne.
1: WhatsApp 777-337-1036.
0: Kdo už má po, je kterého? 17. srpna, kdo má před?
2: No a kdo má před ještě druhou, třetí? No, nebo
0: jak
2: tak,
0: druhou, třetí, já pojedu,
2: pan kuchař se rozhodl, že v září, v říjnu pojede možná na další dovolenou, protože si jako zvládl jsem jedno. To byla taková ta
0: pověď. To byla ta, na které se ale vysekal, ne? To je ta, no, po které si skončil v nemocnici. No tak v tom případě, to já ti přeju další dovolenou, která to proběhne normálně.
2: No, jako vysvětlím, to byl poslední, ne, tak jsem to jako zvládl. Jo, ten otřes mozku silný samozřejmě.
0: Ty si ale umíš vybrat. Že si uděláš úraz až poslední den dovolené, když už teda.
2: Já, ale víš, co tam jako proběhlo? Já jsem zjistil, jak to tam jako ty reakce jako na ten můj úraz byly, a no, my už jsme řešili, kdo nás odveze. To byla jako jediná. Já mám pocit, že to byla jako jediná starost. Jakože kdo je vlastně odveze jako domů.
0: Ale jako je to oprávněná starost, protože jestli ty
2: dobře,
0: si
2: tak primárně se starám o to, jestli ten tvůj druh bude živ a zdrav.
0: No, tak asi viděli, že jsi živ a zdrav, ne?
2: No ale tak jako tady toto třeba, mně to přišlo takové jako podle.
0: Sobecké, viď?
2: Jo, trošičku, jo, abych to tak řekl, jako dámsky sobecké, ano. Mm-hmm. No, ale samozřejmě jsem přežil, dokonce jsem jej odvezl, jako ten druhý, třetí den jsem už jako vyrazil na cestu, i s tím i po tom silném otřesu mozku, což
0: jo.
2: Někteří říkají, že bylo teda velice odvážné.
0: To bylo velice riskantní, jo. To by možná měli zvážit příště, jestli tam radši pak nezůstat.
2: Ne, ale zvládli jsme. A já
0: a to
2: se
0: bylo
2: chystám.
0: Promiň, ještě, ať jsme úplně v obraze, to bylo Chorvatsko?
2: To bylo Chorvatsko.
0: Kde jste byli v tom Chorvatsku? Kam jste se vydali?
2: Já jsem měl ten pád na tu hlavu, tak já jsem zapomněl.
0: Aha, dobře, tak já ti trošku napovím. Byli jste, nevím, někde poblíž Puli nebo Bacharska?
2: Ne, bylo to kousek od Šibeníku.
0: Aha, dobře,
2: jo, takže tam jsem byl v nemocnici, to si pamatuju. A takže tak, no, ale dopadlo to dobře. Já nevím, že se k tomu pořád vracíme, všichni se mě ptají, ale opravdu na těch koloběžkách dávejte hrozně pozor. Jo, protože těch úrazů jako moc a jako i tu přilbu jako mějte. Jo, to každopádně.
0: Určitě.
2: A hlavně jedna taková drobnost, já mám z toho takové jako poučení, nikdy se neotáčej zpátky. Jo,
0: no,
2: protože
0: ještě, když jedeš z kopce, že?
2: Když jedeš rychle a z kopce, tak se neotáčej.
0: Tak no. Jasně. A promiň, poslední věc a pak to téma definitivně uzavřeme, protože je mi jasné, že ti to není příjemné, ale všichni plivou a nadávají na ty elektrokoloběžky. Já bych teda ráda řekla, že tady pan kolega kuchař se dokáže rozflákat i na normální koloběžce.
2: No, normální.
0: Ona nebyla elektrická. Ať všechno nesvádíme jenom na tu moderní techniku a tu technologii, ne, byla to normálně stará pro nás.
2: Přesně
0: starší,
2: tak
0: vidíte to.
2: No a byla to koloběžka, na které jezdím roky, jo? Akorát se stalo to, že prostě jsem udělal možná jako nějaký pohyb, jel jsem možná rychleji, než jezdím.
0: Tak a teď na to kápu. No. Ty jsi právě udělal pohyb, na který nejsi zvyklý, sportovní pohyb a... Hned ti to bylo vráceno. Tak
2: dopadlo to dobře, prosím. Dávajte
0: jsem ráda,
2: pozor.
0: Že jsi v pořádku, fakt upřímně. Jo,
2: díky.
0: Nějaký vliv to asi má. Poslouchám dneska, ale ježip.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
3: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Osoba 47, Fresh Radio dneska bez Honzy Pernického, který nastoupil na zaslouženou dovolenou. Tohle je adekvátní náhrada, jmenuje se Honza Kukino Kuchař, miluje harmoniku, svou rodinu, koloběžku, kolo a dobré jídlo.
1: No a on vás chce samozřejmě taky pozvat na jednu akci, na které ještě nebyl a víc vám o tom řekne Mouňa.
0: Ale můžeme spolu od 4. září a sorry za to, že už se bavíme o akcích, které budou v září, ale je to tak jako bez srandy. Ten srpen zhlíží ke konci a naštěstí i září bude takové jako veselé, hravé a akci schopné. Co tady krčíš ty papíry?
1: Hledám o čem to
0: podklady, prosím tě, 4. až 6.9. v Ostravě na Vesnické Strži bude jako závod na čas s vrakem, offroad, taxi, o přetahování offroadu, doprovolná exibice na motorkách, čtyřkolkách, překážková trať, tombola, večerní party. Jmenuje se to offroadový sraz Grill of 2026 a to důležité, co jsem teď potřebovala říct, je to, že pokud máte zájem, a jakože máte, my víme, tak teď je ten týden, během kterého budeme hrát olupeny na tuhle akci.
1: No, já si pamatuju vždycky ty rozhovory s organizátory, kteří tady chodí, jsou to takový srdcaři, takže ono to stojí za to a já doufám, že už se vám tento rok jako podívám taky.
0: A my jsme letos přemýšleli i o tom, že by bylo fajn vám třeba některým zájemcům, kteří nechtějí jenom koukat, ale chtějí být aktivní, že bychom vám mohli domluvit nějakou registračku a mohli byste se i zapojit. Jestli byste o to teoreticky stáli, pokud jo, tak nám teď hned napište, že jo, že máte zájem a my uvidíme, co se dá dělat a vykomunikujeme třeba i tady tuhle soutěž o to.
1: Dobře, tak pište.
0: Nebo hlasovkujte. No.
2: WhatsApp 777-337-136. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: No, super.
2: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
12: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
13: On je živý!
12: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
14: Požádat o ruku stylově?
15: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: promiňte, že přerušíme tuhle skvělou věc, tenhle perfektní track Gypsy Woman, ale máme zprávy od Prníka.
1: Ano, jdeme na aktuální info k někomu, kdo se v těchto dnech, kdy chrlí Etna a podobně. A
0: snaží přistát na Sicílii.
1: Ano, vyrazil si prostě do Itálie a na Sicílii. No a my máme info o tom, že vlastně stojí v Katovicích a že čekají, protože na to dané letiště může přiletět jenom 5 letadel, takže asi to zřejmě tak jako jednoduché nebude.
0: No, já... 8 hodin 7 minut byla od něho zpráva, že sedí v letadle, že vypíná nebo přepíná na letecký režim, protože se chystají. No a teď nám právě přišlo, že to bude ještě dobrodružo, protože ten se probudil, tak sedí v Katovicích, jo.
1: Já nevím, jak vy, já bych tím směrem asi jako nevyrážel, jo. A když bych asi si vzal možná auto.
0: Já mám něco mi říká, že možná Honzík Prvnický si říká asi to samé.
1: Jo.
0: Proč rádio s vámi?
2: Buď fresh! Fresh!

0: 9 hodin, Fresh Radio, dáme si přehled o počasí v Ostravě, z ničeho nic z podzimu je zpátky léto, tak uvidíme, jak to bude dneska vypadat i s těmi teplotami a vůbec i s tím deštěm. Pokračovat bude Honza Kuchař.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
3: Ještě jednou dobré dopoledne. Jak to vypadá? No, vypadalo to ráno úplně chladně. Ono se nám to ale jako v průběhu dne protrhá, ale toho deště se ještě dočkáme, protože večer a později přijdou přeháňky a bude pršet. Jsou avizovány i možná bouřky. Nejvyšší teploty je 24 až 28 stupňů.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
0: Takzvaná pocitová mapa má pomoci odboru životního prostředí ostravského magistrátu určit, kde lidé během vln veder pociťují v ulicích města největší horko. Město se obrací na obyvatele s žádostí o pomoc. Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují a nebo se v ní pravidelně pohybují. Své podněty mohou do mapy zaznamenávat do 6. září, kdy bude mapa aktivní a bude probíhat sběr dat. Konal se další ročník trhů, co se hledají. Ostravská malá Kodáň byla plná lidí a dobrého jídla. Trhy podporují malé lokální pěstitele, farmáře, řemeslníky, také staví na kvalitě. Zájemci o dobré jídlo mají ještě možnost navštívit trhy v sobotu 29. srpna. Požár tří chatek v osadě na rozhraní Poruby a Pustkovce zaměstnal v sobotu odpoledne ostravské hasiče. Kvůli hašení byla uzavřena i frekventovaná výpadovka na Opavu. Fotbalisté Baníku Ostrava ve čtvrtém kole šance ligy porazili Artis Brno 1-0. Trefil se Michal Kohut, gratulujeme.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: Ač to zní neuvěřitelně, my jsme za celé ráno pokud možno hlásili jednu drobnou nehodu a já vám musím opravdu říct, že v rámci Moravskoslezského kraje žádné nehody aktuálně nemáme. Samozřejmě si dávejte pozor na dálnici, na těch zúženích, na Rudnou, no a kdyby náhodou něco bylo, samozřejmě dejte vědět, ale jezděte dál takhle bez nehod, opatrně a hlavně, ať se nic nestane.
0: Je to moc příjemné vidět, že je to všechno v poklidu. Určitě nějaké drobné věci, jo, ale takhle ty zásadní tak. Dneska čuk, pepeme, jak to vydrží.
3: Tak jo. Tak mějte krásný den a
0: čau. A Honza Kuchař spolu se mnou zase zítra o 6. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Doprava?
2: Doprava. Doprava.
11: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
9: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
12: All day, every day.

0: Fresh.
1: Do Polska.
2: Do Polska.
1: Do
2: Katovic. A tak kolik ti to teda letí v pondělí?
1: 8:30.
2: Uh-huh. A máš tam být?
1: No my nemáme zavazadla, takže my se neodbavujeme.
2: No ne, jako, ježiš, kotky.
1: Jo,
2: ne,
1: 11,
2: na letišti, kolik 11. máš být v Itálii na srdce?
1: V 11.
2: Je vidět, 11. že tu dovolenou potřebuješ. No.
1: Nicméně, teďkom vlastně poslední dny přichází výstražné e-maily, že Etna je aktivní. A většina letů byla odkloněna z Catánie do Palerma.
2: Mhm.
1: A v pátek to bylo ještě horší, že ty lety nebyly odkloněny do Palerma, ale je do Říma.
2: No tak pořád je to Itálie, ne?
1: No já vím, ale Etna hoří, no tak já nevím, tak Moni, nemáš strach o mě, nebo
2: hele,
1: něco?
2: Hele, Honzo, říkal jsi, že je to týden, nemáš čas na to zhubnout, tak určitě Etna přestane chrlit, v klidu.
1: Tak to jsou zázraky, ale.
2: No, říkáš,
1: moje hubnutí
2: týden,
1: a
2: no,
1: Etna, to jsou zázraky.
2: Přesně.
1: Ale i ty
2: přesně.
1: Se dějí. Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Německý DJ a producent André Tannenberg, tedy ve zkratce ATB, rok 1999, ze svého tehdy debutového alba vydává 9PM, single hit, který se stal objevem tohoto roku, nebo megahitem tohoto roku. Jen v samotné Anglii se prodalo skoro milion kusů. Pak přišlo ještě Don't Stop a v podstatě od té doby vždy co 2-3 roky vydává nové album a pořád zásobuje kluby novými peckami a my dnes dáme tedy tu nejúspěšnější.
0: Alešův Old School.
2: To like

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
3: Brain Market.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fresh Radio. Everybody.

0: Fresh. Výdělkem 275 milionů korun.
1: Je tam žena? No. Kdyby jako vytiska Wimbledonu, by to třeba jako... Ne jo, ne, tak na Wimbledonu ještě tolik není. Dobře, okej, tak David.
0: Je to rodák z Havířova, je to David Pastrňák.
1: A já ho znám, já ho znám.

0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 136 FM. Millennium Lumíra Moškovského.
1: Německý houseový producent Phil Falder debutoval se skladbou Miami Pop v roce 2001. Tehdy ho inspirovala atmosféra floridských klubů během jeho amerického turné. Track dali dohromady společně s kamarády u moře, když skládali melodie během nekonečné několika týdenní párty. Miami Pop se stalo hymnou Phila Faldera. Bojím se, že jedinou.
0: Millennium Lumíra Moškovského.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Fresh Radio.

0: something I want to talk about.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
17: Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
2: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
5: Fresh Radio.

0: Chris Malinčak a So Good To Me.
1: Doprava. Doprava.
0: No a taky aktuální přehled toho, co se teď děje na cestách. Máme tady jednu dopravní nehodu zhruba 40 minut zpátky. Dvě osobní auta na ulici Dlouhé třídě, nebo na Dlouhá třída, tahle ulice v Havířově. A dopravní nehoda, která už zřejmě bude vyřešena, ale pro jistotu tam jeďte opatrně. A pak jedna taková spíš možná kuriozita. Nehoda, která se týká obce Albrechtice u Karviné. Tam je traktor na střeše, ale zřejmě to bude vážnější, že na místě jsou i složky IZS. Je to ale taková boční ulice, nemoc frekventovaná, nicméně i v Albrechticích. Dávejte pozor. Přejeme hezké, ještě stále dopoledne. Pondělí, svátek mají Petry, tímto je zdravíme. A tady je Fresh.
2: Doprava.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne! Grill Off 2026! Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
9: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na STK-ostrava.cz si objednej pick-up servis. vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

kdybych chtěl taky napsat nějakou věc, která vydrží takhle dlouho. Ikonický 90-kový hit s tím zřetelným samplem rok 95, Insomnia a partička Faithless. No a jak sami slyšíte, tak JJ Jirka Javorský vyrazil na svoji dovolenou na Sicílii, počkal, až Etna vychlí poslední kousky a odletěl, a prý už teda jako opravdu, tak zdravíme, pokud nás třeba ladí někde u moře, možná, že mu to nedalo, že se nás jako zapne. Přejeme i vám, kteří máte před sebou ještě dovolenou, hezké zážitky, no my, kteří už jsme všichni po dovolených, tak musíme makat. Dneska bude takové trošku přijatelnější počasí, ale odpoledne prý čekají i část Moravy bouřky, tak uvidíme, jak to dopadne. Dáme dobrou muziku, nahodíme do toho pondělního dopoledne dobrý groove a myslím, že se máte na co těšit. Robin Schulz třeba už za chvilku, anebo DJ Antoine. Fresh Radio.

0: Před chvilkou jsme tady měli legendu a Faithless. Tohle je pro změnu čerstvá novinka. Robin Schulz, který si vzal na paškál slavný hit z roku 2014 od Waitermata. Take it slow. Myslím, že se povedl tenhle remake a věřím, že vás nadchnou i další novinky, které každotýdenně přidáváme do našeho hudebního playlistu a tímto zdravíme našeho hudebního dramaturga Aleše Brůnu. A co se týká dneška, tak je pondělí, takže v rámci hudebních pořadů od 17. taky hitparáda Extáze Music Chart, ta nejrotovanější 20 čerstvých fresh tracků tady u nás.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
3: Brain Market.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Fresh Radio.

moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: stačí jenom popivek, můžete ušetřit ještě za textaře, ale funguje to. Další devadesátkový Sound Lovers a Runaway. Teď jeden zajímavý příklad toho, jak může být zajímavý život pouličních muzikantů. Jeden takový zajímavý případ přišel z centra Vídně. Tam ale se stalo to, že pouliční houslista ze Slovenska pokousal v centru Vídně policistu, který je chtěl legitimovat. Neuvěřitelná story. Dopadlo to samozřejmě tak, že potom musel houslista i s policistou na služebnu. Co je zajímavé, tak tady píšou, že vlastně ho pokousal takovým způsobem, že musel v tu chvíli ukončit službu ten strážník. A dokonce ještě zajímavější, ne že by ho kousnul někam do ruky, jo, ale že ho kousl dokonce několikrát do nohy, což mi přijde teda neuvěřitelné, že to vůbec mohlo nějak projít. Tak pozor na to, slovenští pouliční houslisté občas můžou být agresivní, když si myslím, že tohle byla spíš nějaká výjimka.
1: Freshmanie! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii.

0: Hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fresh Radio.

0: Teď ještě trošku, ne že k naštvání, ale je to přece jenom trošku rozčilující, když vy už máte podovolené a víte, že někteří vaši kolegové už mají taky podovolené, ale současně ještě mají i před dovolenou.
1: Best of Fresh!
2: No a kdo má před ještě druhou, třetí? No, nebo
3: jak
2: tak,
3: druhou, třetí, já pojedu,
2: pan kuchař se rozhodl, že v září, v říjnu pojede možná na další dovolenou, protože si jako zvládal jsem jedno, to byla taková ta
3: pobyt. To byla ta, na které se ale vysekal, ne? To je ta, no, po které si skončil v nemocnici, no tak v tom případě, ne, jo, ne, to já ti přeju další dovolenou, která proběhne normálně.
2: No, jako vysvětlím, to bylo poslední, ne, tak jsem to jako zvládl, jo, ten otřes mozku silný samozřejmě.
3: Tak ty si ale umíš vybrat. Že si uděláš úraz až poslední den dovolené, když už teda.
2: Já, ale víš, co tam jako proběhlo, já jsem zjistil, jak to tam jako ty reakce jako na ten můj úraz byly, a no, my už jsme řešili, kdo nás odveze. To byla jako jediná, já mám pocit, že to byla jako jediná starost, jakože kdo je vlastně odveze jako
3: no,
2: domů.
3: Ale jako je to oprávněná starost, protože se ty si
2: dobře, tak primárně se starám o to, jestli ten tvůj druh bude živ a zdrav.
3: No tak asi viděli, že jsi živ a zdrav, ne?
2: No ale, no ale tak jako tady toto třeba, mně to přišlo takové jako podle.
3: Sobecké, viď?
2: Jo, trošičku, jo. Abych to tak řekl, jako dámsky sobecké, ano. Mm-hmm.
3: Ještě ať jsme úplně v obraze, to bylo Chorvatsko?
2: To bylo Chorvatsko.
3: Kde jste byli v tom Chorvatsku? Kam jste se vydali?
2: Já jsem měl ten pád na tu hlavu, tak já jsem zapomněl.
3: Aha, dobře, tak já ti trošku napovím. Byli jste, nevím, někde poblíž Puli nebo Makarska?
2: Ne, bylo to kousek od Šibeníku.
3: Aha, dobře,
2: jo, takže tam jsem byl v nemocnici, to si pamatuju.
1: Best of Fresh. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: jede i na DAB+. A v celém Česku.
1: Doprava. Doprava.
2: Tak teď vlastně je takový trošku lepší nebo ideální stav, že nemáme co hlásit, je to překvapivé, ale opravdu v tuhle chvíli žádná konkrétní dopravní nehoda nebo komplikace. Samozřejmě ještě budeme odpoledne zase postávat na Rudné a na tradičních místech. V sobotu dokonce, když jsem měl moderovat akci, tak tam byla zrovna taková ta velká nehoda u výjezdu na dálnici ve směru na Brno, takže ta objížďka, kdy se to sjíždělo z Polska, od Havířova, z Ostravy, všude na tom velkém kruháči u dálnice, bylo to výživné, ale doufejme, že nic takového už nenastane, navíc se blíží to, že ta Rudná bude během těch pár dní dokončená a konečně to trošku začne svištět, ale nechci to zakřiknout. Hezké odpoledne.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Siesta.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Wilkinson a taky siesta na Freshi. Vy už víte, že máme teď hodně dovolený. Honza Pernický na Sicílii, Jirka Javorský taky. Dokonce mám hodně aktuální informace, že letěl v noci a bylo to úplně v pohodě. Ale že třeba Honza Pernický z našeho ranního programu, ten už měl hodinu zpoždění v rámci letu a poté, co přistáli na Sicílii, tak letiště zase omezuje provoz na 5 letů za hodinu. Maximálně je to kvůli etně. No ale to, co jsem chtěl říct, je něco jiného. Zajímavou věc mohli sledovat právě návštěvníci na pláži na jihu Sicílie. Protože tam se přiblížilo nějaké motorové plavidlo a vypadalo to, že má nějaký problém s tím, že jim došla nafta nebo něco takového, tak pobřežní hlídka přijela k tomu plavidlu a zachránila dva lidi, dospělého a nějakého mladšího muže. A potom se tam najednou ale objevili ještě spod palubí toho plavidla další dva muži a ti dělali zajímavou věc. Začali do vody vyhazovat plastové tašky, které obsahovaly balíčky evropské měny, tedy eura, v celkové hodnotě asi 16 milionů korun. Což bylo zajímavé, protože najednou díky tomu, jak se ta voda pohybovala v tom moři, tak u té sicilské pláže začalo plavat nemalé množství bankovek euro a ti lidi to prostě začali potom sbírat a bylo to neskutečně zajímavé. Teď se řeší, odkud se vlastně ty prachy vzaly. Vypadá to tím, že ta italská policie zjistila, že obyvatelé byli z Malty ve věku mezi 20 a 30 lety, tak je možné, že jde o nějaké platby za drogy nebo hotovo získanou praním špinavých peněz. Jo? Může to být ale i třeba část padělků měny euro. Ale zajímavá zkušenost, když jsem to psal Jirkovi, který na té Sicílii už je taky, říkal, tyjo, škoda, že jsem tuhle informaci neměl dřív. No jo, stane se.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Tears, malinko jiné taneční verzi. Mám tady zajímavou lidovou tvořivost. Na Facebooku byla nějaká otázka. Myslíte si, že by dnešní holky čekaly 2 roky na kluka, než by se vrátil z vojny? No a samozřejmě nejlepší místo, kde zjistíte ty správné názory, je diskuze pod příspěvkem. Některé nevydrží a nepočkají 8 hodin, co je chlap v práci. Nebo dokonce jedna slečna píše, a kdysi čekali, každý ví, že minimum žen čekalo a bylo věrných. Dneska nepočkají ani než se vrátí z obchodu. Pak jedna slečna píše ze života, čekám 4 roky, než se ten můj vrátí z basy. K tomu se říká trpělivost, ano. A pak tady to zakončila jedna slečna a píše, nečekali kdysi, nečekali by ani teď, jenže tenkrát se o tom tolik nežvanilo. No, tak to máte.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Shakira, Cardi B a Punteria, tady je siesta, za chvíli aktuální doprava. Teď ještě pozvánka na dnešek, sejdeme se na Freši, náš pravidelný pondělní pořad s Jirkou Kratochvílem a Radkem Erbenem. A právě tohle pondělí, tedy dnes, budeme opakovat po 16. hodině hodně silný lidský příběh. Alessandro, úspěšný barber, podnikatel a parahokejista, kterému vážný úraz změnil život, ale rozhodně ho nezastavil. Tak pokud hledáte nějakou motivaci, občas si říkáte, že prostě všechno neběží tak, jak byste chtěli a potřebujete nakopnout, tak určitě doporučuji, poslouchejte po 16. hodině, je to velmi inspirativní. A možná můžeme dodat taky to, že v květnu bude v Ostravě opět mistrovství světa v parahokeji, tak si možná zopakujeme tu úžasnou atmosféru, když jsme tady podporovali ty skvělé kluky při té minulé velké slávě na mistrovství světa v parahokeji, který jsme tady v Ostravě měli. Takže dneska po 16. sejdeme se na Freši.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Aktuálně máme jednu dopravní nehodu, týká se ulice Krnovská v Opavě, kde havarovalo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Není to vážná nehoda, ale určitě tam jeďte opatrně. No a v rámci dalších komplikací tak je zatím relativně klid, což je určitě důležité. Doufejme, že to vydrží i v další části dnešního odpoledne. A kdyby se náhodou na cestě objevilo něco, co výrazně komplikuje dopravu, tak už víte, že můžete určitě napsat a my to velmi rádi pošleme i dalším řidičům. Těšte se na další treky. Myslím, že v té další hodině si rozhodně přijdete na své hezké odpoledne.
2: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track. Doprava?
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
14: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
15: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
14: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Jež 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
16: No, super.
17: Co no super?
16: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
18: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
14: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
19: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
20: Brainmarket.

Posloucháte Siestu na Freši. Meteorologové vydali výstrahu, která se týká i Moravskoslezského kraje, protože píšou, že Česko dnes zasáhnou silné bouřky. Je to otázka nějakého odpoledne anebo podvečerního času. Na většině území budou ty teploty kolem 25 a co se týká srážek, tak měly by to být poměrně silné bouřky, které budou doprovázet nárazy větru kolem 90 km v hodině, na některých místech i spolu s kroupami o průměru kolem 2 cm anebo přívalovým deštěm s úhrnem kolem 35 mm srážek. Ono, někdy ta výstraha je trošku jaksi důraznější, než to potom vypadá ve výsledku, ale jenom proto, kdybyste náhodou plánovali nějakou zásadní venkovní aktivitu na dnešní odpoledne, tak ať o tom víte. Jdeme dál, David Kushner, taky Sigma a nebo už za chvíli taky Offenbach. Jsme fresh. Fresh!

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

No a já připomenu, že tento pátek mezi 8 a 9 můžete určitě poslouchat náš ranní program, protože v éteru se objeví někdo z vás, posluchačka, naše výherkyně, která si vyzkouší, jaké to je být moderátorkou v rádiu, takže můžete poslouchat, jaký to půjde, případně ji fandit nebo ji napsat nějakou povzbuzující zprávu eventuálně. Jo? Bude to v pátek mezi 8 a 9 tady na Freshi. Tak se těšíme.

0: Eva Max na Freshi a nás čeká zajímavá akce, třetí offroadový sraz Grill Off 2026. Bude to v září hned na startu 4. až 6. září v Ostravě na Vřesinské strži. Čekají vás takové věci jako závod na čas s vrakem, offroad taxi, přetahování offroadu, doprovodná exhibice na motorkách, čtyřkolkách, překážková trať, tombola a taky večerní party. No a protože u nás hrajeme taky o lístky, tak sledujte náš program, abyste případně mohli na tuhle akci vyrazit zadara. A jinak doporučuji ať už facebookovou stránku nebo samotný web třetího offroadového srazu Grill Off 2026. Mrkněte tam, kupte lupeny a hlavně se tam velmi rádi potkáme na startu září 4. až 6.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Dneska už nejsou ty teploty tak veliké jako v těch minulých dnech, kdy jsme opravdu padali horkem. Nicméně Ostrava chce s těmi teplotami bojovat a tak je na světě anketa, kdy se město obrací na obyvatele Ostravy s žádostí o pomoc, abyste pomohli sestavit takzvanou pocitovou mapu horka, aby se zjistilo, kde vlastně a ve kterých ulicích města to největší horko během léta pociťujete. A zapojit se může opravdu úplně každý, tak kdybyste chtěli napsat městu, kde vám bylo nejvíc vedro v letošním létě, tak si najděte adresu pocitové mapy a tak dále Ostrava a tam to můžete vyplnit. Možná s tím je spojená i nějaká drobná odměna pro některé a hlavně, až se zjistí, kde je to největší horko, tak prostě tam asi bude celé léto stát člověk s cisternou a bude jim to stříkat na hlavu těm, kteří se nejvíc zapotili. Jo, ale určitě to vyplňte, myslím, že je to krok docela zajímavým směrem.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Your loving on me makes me feel special. No, every night I feel if I can't be with you.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobrá zpráva, cesty teď aktuálně nesužuje žádná komplikace, bude samozřejmě zase velký provoz na Rudné a tak, ale to už známe, takže nic nového. Kdyby se něco zjevilo, tak nám určitě napište, my to rádi pošleme i dalším řidičům. No a máme tady odpoledne rychlá rota a velký návrat někoho, kdo byl na dovolené a někoho druhého, kdo nebyl a teďkom se to bude řešit, jo. Tak si počkejte po druhé hodině.
2: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ještě mě poznáváš?
1: Jasně, žádná změna.
0: To jsem já, Mikaela.
1: Mhm.
0: Krásné odpoledne.
1: Já vidím, hezké odpoledne.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Dobrá, tak teď už ale pořádně, ale fakt. Pondělí 17. srpna, já jsem zpět a začíná naše a vaše oblíbená rychlá rota, tady odpolední vysílání Fresh Rádia. Ahoj Marečku.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Ahoj Frešáci.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Jak bylo?
0: No tak skvěle, bylo to...
1: Odpočatá, nebo potřebuješ ještě týden na regeneraci?
0: Týden na regeneraci.
1: Asi tak, jak já po té Ibice, no.
0: Jo.
1: Ale hlavně, ať nedostaneš nějaký moribundus jako já, protože já, když jsem bral ty tabletky, prostě to bylo tak
0: to
1: silné.
0: Dobrá,
1: dobral jsem to v pátek ráno poslední, ale bylo mi blbě ještě v sobotu ráno, jako jo. Ale fakt po těch tabletkách nebylo to z alkoholu a prostě jako masakr. Točí se mi hlava, jak na kolo točí.
0: Já si pamatuju naposled, když jsem měla antibiotika, tak mi z nich taky nebylo úplně dobře. Je to síla někdy, já mám jen opar.
1: Aha.
0: Já jsem se ale hodně líbala.
1: No tak když se líbáš s několika chlapama a holkama najednou, tak to potom takhle dopadne, no. Fresh Radio.

0: Does Your Love, to jsme my dva, ne?
1: Úplně.
2: Teď nevím, jestli Top Model za nebo Your Love, jako teď vůbec netuším, tak, kam si mířila.
0: Jako možná to Your Love bude asi přesnější, ne? Top Model úplně.
1: Super.
0: Je nějaká speciální modní přehlídka, že bychom udělali, to bychom mohli. No Maru, jak ses tady měl?
1: Hele, super.
0: Holky jsi tady měl.
1: Holky jsem tady měl, každý den někoho jiného, no tak ne někoho jiného, všichni víme, že se střídala Marcy a Kača. V pátek měla dorazit Marcy a ten její hodil malou do kopřiv, tak nedorazila.
0: A to jako je dobrý, ale no. Zdravé, víš, proč babička vždycky říkala, že nebudeš mít drevma, jak si od kopřiv. Jo. Takže malá teď bude zdravá až do aleluja.
1: Ok, a ty jsi byla někdy v kopřivách?
0: Kolikrát jako děcko, když to se dělalo vždycky, že tam někdo hodil schválně, ne? Ne?
1: Já nevím, já vím, že jsme občas ty kopřivy jakože utrhli a mlátili holky přes nohy, jako no. Tak, jako
0: to se dělalo, no. A my jsme se Segru měli takový, jsme se tak zházeli taky, jako. Zažila jsem to.
1: No, super.
0: Vidíš, jaká jsem zdravá, mám jenom opar.
1: Jasně, ty jsi opar dneska, ty.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: No, super.
5: Co no super?
10: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
11: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
12: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Pravda nebo lež?
1: No a toto mi chybělo. Naše vaše oblíbená soutěž, tohle říct. Nejenom ta naše hláška, ale i tady ta znělka, víš, já jsem už nemohla dospat.
2: Keca.
1: Hele, my dneska hrajeme o Radegastův šenk, o 2000 korun do Radegastova šenku. Ty jsi v pátek chudáčku losoval sám, viď? To je strašně potom složité.
2: Je to složité, no. A musíme říct, že Radegastův šenk je úžasná hospoda, která se nachází v Nošovicích. Cestou směrem na Vysala je výborně, tam vaří. Je tam i velký sál, můžete si tam uspořádat třeba nějaké narozeniny nebo hostinu a taky se tam grilluje a taky ty další věci. Uzák tam má dokonce, Roman, a tam všechno, no. To je taková ta správná hospoda, jak má být. Jo, a tankové pivo.
1: Normálně
2: z tanku po vás střílí pivo.
1: To stojí za vidění minimálně,
2: ne? Jo, to stojí úplně, to stojí za to.
1: Takže kdo by si chtěl pošmakovat a navštívit tuto skvělou restauraci Radegastův šenk, tak pojďme do toho, pojďme soutěžit. Zákeřná otázka, pravda nebo lež, je?
2: Je pravda nebo lež, že Mikaela v Řecku spadla do kopřiv? Ještě stále WhatsApp
1: 77 337 136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh!

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Nenechali se nachytat. No poslouchaj dobře při pondělku, já teda tak bystrá nejsem, to se přiznám. Zas bude chvilku trvat se vrátit pořádně do pracovního procesu, ale co jsme se ptali bylo, jestli jsem byla hozená do kopřiv nebo ne v Řecku. Nebyla.
2: Jestli jsi spadla do kopřiv,
1: to už je jedno. Tak nebyla, bylo to hozeno dítě. Marsi.
2: Jo.
1: No. Tak
2: máme nějakou hlasovku nebo něco?
1: Máme tam i hlasovku, čověče, já už to teďka tady pustím.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Je to lež. Do kopřiv bylo hozené dítě.
2: Dobře.
3: A nebylo to v Řecku.
1: Oh yeah. Jako myslela jsem si, že budu vybírat i podle toho, kdo jak mi napíše, že jim bylo po mně smutno. Já to nenapsal nikdo, takže...
2: Ne, to je v pohodě, je pondělí, neblázní, zase nemůžeš to takhle jako...
1: Ale, dobře, vybrala jsem Pavla, koncové číslo 168.
2: Takže zase chlap.
1: No tak jako dáma tam ani nebyla.
2: Dobrý,
1: v našem seznamu, takže smolík pacholík, jo?
2: Tak,
1: ale
2: hele, gratulujeme,
1: Pavlovi.
2: Postupuješ vlastně do finále, do pátečního, kde zase budeme losovat, ale máme zaplněnou kolonku pondělí.
1: A pak
2: gratulujeme.
1: Se ukáže.
2: Ano,
1: gratulujeme.
2: Přesně tak.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Moje auto mě reprezentuje. Automička IMO. Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR. Automička IMO. Perfektně umyté auto od 109 korun.

0: Ostravě, na Novinářské Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Možná některým je líto, že jste teďka nevyhráli nebo zase, nebo respektive nepostoupili do pátečního finále, ale my víme, že v další hodince budeme opět soutěžit.
1: V další hodince?
0: My tam totiž máme lístky na offroadový sraz Grill Off.
1: Oh.
0: Který se bude konat ve Vřesinské Strži, takže vůbec neváhejte a nebuďte smutní. Na tohle vás taky nalákáme.
1: Jestli dobře vidím, tak je to 4. a 6. 9.
0: Jo.
1: Ta Vřesinská
0: ano.
1: Strž.
0: Ano, první víkend v září. Takže kdo bude smutnit po tom, že už je ve škole, anebo naopak slavit, že už konečně děti jsou ve škole, tak můžete to přijít oslavit právě na Grill Off.
1: To bude dobrý.
0: To si piš. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Já mám info z cest od vás. Píše Jana, ahoj frešáci, kruhový objezd u sjezdu z Rudné na Svinov, nádraží Polanka, Polanecká. Je tady kamion, který má urvané kolo. Řídí to tady policisté a dělají se u toho menší kolony. Šťastnou cestu do cíle přeje Jana. Janí moc děkujeme, máme tam i fotku. A potom tady mám od naší Monče zprávu. Teď ji musím rychle najít, už mám. Stojíme už pár minut na Mírovém náměstí, tramvaje ve směru do centra nejezdí, zatím nevíme proč. No, ale už by pomaličku se to rozjet mělo, protože píše už zase, že jede. Nicméně ty kolony těch tramvají tam jsou, takže kdybyste náhodou někdo cestovali tramvají v tomto směru, tak tam taky nejezděte, raději.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
8: Buď fresh.
9: Fresh.
8: Fresh Radio CZ. Crazy.

0: další hodinku našeho rychlého vysílání. Teda nevím, jestli při pondělku jsme tak úplně rychlí, jak byste očekávali, nebo by to mělo být, ale tak snažíme se aspoň trochu. I když ta dovolená ještě ve mně pořád jako rezonuje trošku.
1: A to není dovolená, to je prostě standardní pondělí, ale tak tady k tomu už asi nemám co dodat.
0: Kombinuje s tím standardním pondělím, no a ještě s tou mojí dovolenou, víš? Takže to tak prostě je.
1: Takže ty jsi ještě v Řecku.
0: Já jsem nebyla jenom v Řecku.
1: Nebo v Itálii, nebo kde jsi všude byla.
0: Já jsem byla Řecko-Německo.
1: Řecko-Německo.
0: Aha.
1: A to jak řecko-římský zápas nějaký, to teď znělo, člověče.
0: Já jsem byla 4 dny v Řecku a 4 dny v Německu.
1: Dobře, a kde
0: Německu.
1: To bylo lepší? Kde mají lepší moře?
0: No, hele, v Německu je takové velké jezero, Alpenze.
1: Balaton.
0: Ne, to je zase někde jinde. A já jsem se trošku bála, že jak přiletím z toho Řecka, protože jsme byli v Soluni, byli jsme v Tesaloniki a pak jeden den na Chalkidiki, jsme si půjčovali auto, tak to jako byla nádhera.
1: A teď si na mě mluvila jakým jazykem?
0: No, tak je to jedno. Byli jsme prostě na těch místech a je to tam nádherné a to moře, já miluju teplo, miluju, já nesnáším studenou vodu, jo.
1: Mm-hmm.
0: Tak bylo jak kávička. Já jsem si tam prostě lebeděla, tam jsem mohl ležet celý den v tom moři.
1: Taky tam byly ty rybičky, které tě kousaly do noh?
0: Ne.
1: Nevlaskej mi to do toho mikrofonu.
0: Ty mi nebudu říkat, co mám dělat.
1: Ježiši Kriste.
0: No prostě rybičky tam nebyly, mě nekousaly žádné. No a potom jsme přeletěli do toho Německa, do toho Immenštáru a tam je velké jezero a já jsem si říkám, ne, tak tam to re, tam mě nikdo nedostane. A prd, člověče, i tam to bylo fakt tepla. Úplně jako dost podobné tomu moři.
1: Takže z jihu si přiletěla na západ a byla tam stejná teplota vody jako na jihu.
0: Mohla být jako stupínek, možná dva, když přimhouřím očko, studenější, chladnější, ale i tak to bylo teplé.
1: Mm-hmm.
0: Takže dobré po stránce vodové na obou stranách.
1: Aha.
0: Zbytek ti povím pak.
1: OK. Chlárota.

0: 106.6 FM, to jsou naše frekvence, také www.freshradio.cz, no a nebo DAB Plus a aplikace, že jo? Tam všude nás můžete ladit a slyšet.
1: Ano, a co?
0: No nic, tak je dobré to občas opakovat.
1: Přece ne, ježišmarja. Stará Běla, u koupaliště policie České republiky měří 40 ve směru z Výškovic.
0: Nepovídej.
1: Nám napsal Pepe, jo? To je jenom tak mimo.
0: Tak děkujeme, Pepe. Dejte si nohu z plynu raději. My jsme, když jsme byli v Řecku, jsme si půjčovali auto.
1: Jo.
0: Já jsem si poprvé takhle půjčovala auto, jsme byli trošku jako nervózní, to někde otlučeš, že jo, a potom co? Potom zbytek peněz místo, abys prožral, tak dáš do pokut.
1: Já ti rozumím.
0: Ale oni tam moc nedodržují teda pravidla v Řecku, jsou divoši v té Soluni. My jsme se báli, my jsme jezdili podle pravidel, ale oni až tak úplně ne.
1: Takže jste byli vlastně za blbcem?
0: No, možná trošku jo. Ale víš, co bylo zajímavé? My jsme potom přilítávali do toho Německa,
1: no,
0: a ta letenka stála 21 euro pro jednoho.
1: To je super. To je moc nebo málo?
0: No, to je strašně málo přece. Jo? Jako 5 kilo.
1: To jako to chceš povědět, ale to přepočítáváme.
0: Ostravu z Kijovic. Takže to jsem jenom chtěla říct,
1: to je tak tři čtvrtě panáko na Ibise.
0: No, vidíš to.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
2: Brain Market.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Víš, co to je? To znělo to jako auto aspoň trochu.
1: Ne, ne, ne, já jsem se právě jako se tě chtěl zeptat, co to zkoušíš těmi ústy dělat a vůbec jsem to nepochopil.
0: Tak to mělo být jako auto, velké auto, offroadové auto, protože my právě teď budeme soutěžit o vstupenky na Grill of 2026, takže na offroadový sraz. Člověče, představ si to, co všechno tam bude, jo.
1: Je
0: to
1: 4. až bych bečel.
0: No právě. A k tomu ta velká auta, ta offroadová, jo. A do toho grilovačka, přesně jak říkáš, 4. až 6. září, uvidíš tam úplný masaker, co se tam bude dít. Offroad taxi, můžeš si třeba nechat svést. A je to tady kousek od Ostravy na Vřesnické strži, tak to si představ, super, že bude v září. Hnedka první víkend.
1: Lidi, prosím vás, nevolejte nám, ještě jsme neřekli ani otázku, ani o co budeme hrát a ani jak budeme hrát, jo.
0: No právě.
1: A navíc my telefony nezvedáme, my se stydíme. Tak pojďme.
0: To byla lež jako věž, ale to nevadí, protože ty napravdu a lež nehrajeme. A já se vás ptám, kde se tato akce koná? Mm-hmm. Kde? A vypište na WhatsApp, jo?
1: 77337 1036. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jo, to byla smršť.
1: Jako tačilo... všichni chcou grilovat a všichni chcou vidět do Frodova auta.
0: Je to tak. Řekla se strš a byla smršť. Jsou možná trošku popletli, ale jako přišlo těch zpráv opravdu hodně. A jak jste napsali správně, Grill Off 2026, tedy offroadový sraz, se koná ve Vřesinské Strži.
1: Tak koho si vybrala, když jsi říkala, že lidí bylo hodně a hodně?
0: Bylo hodně a já jsem tady tak proklikla se k Honzovi 899 koncové číslo. Takže Honzovi gratulujeme a on vyhrává vstup 1+1. Takže může si ještě někoho vzít.
1: A jestli se nepletu, tak bude napsaný na guest listu,
0: jo? No jasné, samozřejmě, pochopitelně.
1: A hrajeme celý týden, nebo jenom dneska,
0: budeme
1: nebo
0: hrát,
1: jak je to?
0: Budeme hrát a já myslím, že budeme soutěžit dokonce i o nějaké rodinné vstupné. Tam. Aha. Takže kdo má i děti, tak potom taky poslouchejte, pořádně si našponujte uši, protože budete i vy moc vyhrát.
1: Takže od pondělí do pátku po 15. hodině, říkám to dobře?
0: No, uvidíme. No, musí dobře, poslouchat, no. Musí poslouchat.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Rychlá rota. Marek a Michaela.

0: Doprava.
1: Jak pak to vypadá na cestách? Já vám řeknu, že Bruntál je sice dál, ale vy nás posloucháte i tam, takže v ulici Rýmařovská jsou dvě havarovaná vozidla, dávejte si tam pozor. No a další dopravní nehoda dvou havarovaných vozidel je na Ostravici. A je tam napsáno nebezpečí, tak dávejte prosím pozor i tam.
2: Super, za chviličku 16. hodina, to znamená, sejdeme se na Freši, máme tady další skvělou reprízu s Jirkou Kratochvílem a Radkem Erbenem, dneska Alessandro, úspěšný barber, no a taky hned po nich Extáze Music Chart, Turda s Dalem a Move It, In The Mode a pak už zase Alf. To je prostě celý program až do večera, až do noci, až do rána bílýho.
1: Až zítra opět znovu.
2: Oh.
1: Prostě non-stop.
2: Dobře, po 14. hodině mějte se fajn. Zítra tady budeme zase.
1: Čau.
2: Marek a Mikaela, čau.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Přátelé, krásný dobrý den u dalšího vydání pořadu Sejdeme se na Freši.
2: Dnešním hostem je člověk, který dokázal proměnit jednu z nejtěžších životních zkoušek v nový začátek.
1: Mnozí ho znají jako zakladatele ostravského Alessandro Barbershopu, ze kterého se za poslední roky podařilo vybudovat silnou značku a komunitu zákazníků.
2: Jenže tenhle příběh nebude jenom o podnikání a řemesle.
1: Budeme si povídat o tom, jak se buduje úspěšný podnik od nuly, jak se vybírají lidé do týmu a co dnes odlišuje kvalitního barbra od toho průměrného, Radku.
2: Ano, otevřeme ale také mnohem osobnější téma. Vážný úraz, který mu změnil život a cestu, jak se s novou realitou vyrovnal.
1: No a pozor, rozhovor se dotkne i sportu, takže naším dnešním hostem je mistr Alessandro.
3: Já vás zdravím, přátelé, všechny tady.
2: Alessandro, dnes lidé vidí úspěšný barbershop. Jaká byla první překážka, kterou si musel překonat, aby vůbec takový barbershop vznikl?
3: No, těch překážek bylo dost. Hlavně je důležité si fakt najít kolem sebe ten správný tým. A pokud máte správný tým, kteří vidíte, že ti lidi to dělají srdcem a baví je to, nevidí v tom vyloženě jenom biznis, že všichni chcou jako vidět v tom jenom ty peníze, ale ta cesta. A je důležité investovat do sebe fakt ty pokroky. Jezdit na to školení. I když si člověk myslí, že už umím všechno. Ne, neumíte všechno. Je vzdělávat se, učit se a potom to předávat to know-how dalším lidem. Jo? A to je vždycky to úsilí, co já strašně rád dělám, předám to dalším, ale dneska v dnešní době chcou všichni být potom další, si otvírat svoje, takže vždycky to tak je, že etapa holičů, které naučíte, vychováte, tak potom vám řeknu, je, tak díky, tak my si zase jdeme svoji cestu, otevřete si svoje. A zase přijde ten koloběh, že naberete nové holiče, zase je vypípláte a zase čekáte, kdy vám odejde. Je to strašně těžké si udržet, i když mají skvělé podmínky, tak dneska chcou všichni mít své, no, je to těžké.
1: Když si barbershop zakládal, tak myslím, že i v té době už ten trh byl takový přehřátý, že každý chtěl mít barbershop. Tak s jakou vizí si ho zakládal? Co bylo to jiné, co tě mělo odlišit od konkurence?
3: Já jsem chtěl přesně to jiné. Já jsem chtěl přesně tu Ameriku, ten americký styl, kostkovaná podlaha, graffiti, mít to úplně něco jináčího. A hlavně mě strašně bavilo to tradiční věci, to, co se dělá v Londýně, to, co se dělalo kdysi, namidlit horkou pěnou, dobře to zaholit, nedělat to strojkem, dělat to fakt s láskou, i ty fousy.
1: Lazebník.
3: Přesně tak, to, co dělali kdysi lazebníci. Fakt dobrá pěna, jak to člověk udělá, tak ten člověk si řekne, wow, to je něco. Ten relax pro toho chlapa je úplně někde jinde.
2: Já už se tam vidím normálně, dal bych si takového lazebníka v tuto
3: chvíli.
2: Ale i
3: holení do hladka. I když nemáš Radku fousy, tak holení do hladka krásně, břitvou přes horký ručník, je to něco úžasného. Otevřou se pory, ta pokožka začne jinak dýchat, potom se dají do toho dobré krémy. A...
2: No, je to krásná představa pro chlapa, který se nechá hýčkat, ale měl jsi už úplně jasno od začátku, jak to bude vypadat u tebe v barbershopu?
3: Měl. Já jsem chtěl je přesně ten styl New York. Jo, sice tady moc afroameričanů jako já nestříhám, ale měl jsem vizi, že chci být jiný. Někdo má vizi, že to má takový ten starý anglický styl, ten vintage, to retro, ale já jsem chtěl zase spojit ten new school, fakt to graffiti, ten street art umění, kde vlastně jsem zase zakomponoval člověka, který měl se mnou nehodu a všechno mi to maluje. Takže všechno je ručně malované, takže každý si řekne, ty jo, to tu je jako udělané, ta fakt to graffiti dělá strašně hodně. A to patří k té komunitě, jo. Všechno je to umění. Já beru holičství taky jako umění, protože každá hlava je jiná, každý člověk je jiný a můžete pokaždé jen tvořit.
1: Mimochodem, já sám vím, protože k tobě chodím, že o té službě často rozhodují detaily. Tak jsou nějaké detaily, které skutečně jako rozhodují o tom, jestli se zákazník vrátí anebo nevrátí, ale přitom si to zákazník v tu chvíli neuvědomí.
3: Rozhodně. Když už člověka fakt jako ostříháte a vy si myslíte, že to je dobře, jo, a dáte mi fakt tu 100% péči, já si ho ještě dvakrát otočím do zrcadla, podívám se na ten detail a ty on odejde, on to třeba nepozná a já to poznám a on se mi za 3 týdny vrátí, tak já se to jako tak v duchu zaklepu na rameno, že jsem si udělal něco dobře, že ten klient je zpátky, takže už mu musím, už má nahozenou tu laťku té vysoké kvality, co jsem mu udělal a už nemůže člověk snižovat, protože ten klient to pozná, že si řekne, ty jo, minule to bylo lepší, Teď už to stojí za prd a teďka přijde po třetí a už mu to člověk prostě neudělá tak kvalitně. A jakmile už nastavím tu službu toho klienta, tak jedu i 5 roků v kuse pořád. A maximálně už člověk může přidat. Přidám mu umytí hlavy na masáži hlavy, jo, nějaký detail přidám navíc. Jo. Říkám, nejsem Turek, abych opaloval všem uši a takové věci. To nechávám, to jsou práce pro kosmetičky, dělání různých tady vyndávání chloupku. Maximálně vyrvu chlupy z nosu voskem a to stačí.
2: Od prvních střihů až po vybudování vlastní značky, tak to byla cesta našeho dnešního hosta Alessandra. No a za chvíli se podíváme na to, jak vypadá jeho podnikání dnes.
1: No a taky na to, jak vybírá lidi do týmu a co podle něj odlišuje skutečně kvalitní službu od té průměrné.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Řada lidí si myslí, že barber podniká se strojkem v ruce. Jak velká část vaší práce, nebo jak velká část tvojí práce konkrétně, je dnes skutečně to stříhání a jak velká část je vedení lidí?
2: To je strašně těžké, no. Vedení těch lidí je to nejhorší. Jelikož já mám takovou vlastnost, že jsem strašný dobrák. Vždycky manželka mi říká, víš to, doplatil si na to, protože jsi se všema kamarád. Já neumím být, já to musím přiznat, já neumím být ten šéf, co tam za nima bude stát. Já chci být s nima kamarád. Proč chci, aby ti kluci moji holiči stříhali v dobré atmosféře, aby se dobře cítili, jo? Ale to je prostě u mě ta chyba, že potom oni toho využijou, ví, že tam nejsem, že tam nechodím, že už jim dám potom takovou ten volný prostor, no a pak to tak padne, že se seberou a odejdou.
1: No a pozor, tohle je jedna z těch podnikatelských lekcí, protože ty jsi zmiňoval, že každý si chce udělat podnik, každý chce být barber, ale není to jenom o tom řemesle, je to o tom, že budeš umět manažovat lidi, což je jiná disciplína.
2: No, to je.
3: No a jak poznáš, že ten člověk, který se tam k tobě třeba hlásí, bude dobrým členem týmu? Dá se to poznat na první dobrou?
2: Jde. Teďka jsem dělal takový casting v Opavě právě, kde jsem měl nějaké holiče na kontrolu a šlo někteří vidět, že už si mysleli, já umím to a už měli naučené jenom, a hlavně první se s nimi zeptali, a kolik budu dělat peněz, jo? Že je nezajímalo, já jsem říkal, tady to je řemeslo tak krásné a ty klienty si musí získat. To není, že přijdeš do Alessandro Barbershopu, že to je zajetá značka a že hnedka budeš mít hromadu klientů. Ne, toho klienta si musí získat nejenom tím stříhem. Já mám třeba klienty, kteří mi řeknou, i kdyby jsem je ostříhal na prd, jako špatně, tak jim to je jedno, ale přijdou za mnou za to, jaký já mám charakter, že si s nima dobře pokecám a tak. Je to strašně i o tady tom. Nevnucovat se klientům, být svůj, jo, nelíst jim prostě do zadku, bavit se s nima na rovinu, jo, je to strašně důležité tady toto.
1: No a teď, co je v dnešní době složitější? Najít nové zákazníky anebo nové kolegy do týmu?
2: Těžší je najít nové kolegy. Fakt, těžší je najít nové kolegy, protože dneska fakt všichni chcou být jako holiči, naučí se něco z YouTubeka, ale zase se vrací doba, 60. leta, 70. leta, ale všichni dělají strojek. Strašně málo holičů používá nůžky, jako málo umí používat delší vlasy. Dneska chcou chlapi mít delší vlasy, jo. Já třeba už mě baví i ostříhat si jako ženské, jo. Ostříhat nějaký moderní, jo. To, co se týká, byl Stranger Things televizi, jo. Tak najednou takové ty vlasy těch 80. let a teď se zase vrací, jo. Takže tady to, a někteří holiči si myslí, že když udělá nějaký ornament, já říkám, vykašlete se na ornamenty. Jak ostříhat 60-letého člověka? Musíš ho pěkně ostříhat nůžkama, než mu tady bude brousit strojkem. Jo, a to dneska ti mladí vůbec neumí. Oni umí jenom prostě vystínovat, udělat ten fejt, ale když mu přijde starší člověk, tak by mu udělali i tady toto, ale na něho se to nehodí.
3: No jasně, takže musí taky člověk odhadnout toho dotyčného, kdo tam
2: přesně,
3: sedí.
2: Mít tu vizi i právě co tomu člověku. Přijde člověk, řekne, udělej, co chceš, já ti dám volnou ruku. Tak samozřejmě mu tam nebudu dělat úplně jako masakry, ale vidím, co se k němu hodí, pobavím se s ním, jestli má to ráno čas, jak funguje, jestli má doma fen, ne, nedělám sír, dám sír, klasika, zuby, oplachnu si obličej vodou, dám si vodu do vlasu a jdu, no super, tak to potřebuji vědět, tak nastavím takový střih, kde tady ten člověk bude mi bum, bum, bum a za 5 minut ale hotový, ale je spokojený. Jo?
3: Existuje třeba něco, co ve svém týmu netoleruješ bez ohledu na talent a výsledky? Jestli třeba řekneš, hele, co jsi to udělal tady? Tohle už nikdy nedělej, protože já tě příště vyhodím. Mm-hmm. Je něco, co opravdu fakt nejde, přesto nejde vlak?
2: Já nesnaším nezodpovědnost strašně. Nezodpovědnost nesnáším a hlavně další věc, když někdo začne rušit klienty. Jo, to je pro mě strašně jako důležité. Já jsem říkal, naplánujte si to v těch kalendářích tak, ať si dáte volno. Nechci, ať tady chodíte každý den. Máte rodiny, máte přítelkyně, udělejte si ten čas na ty rodiny, ale nechci, že ráno se zbudíš a mi se nechce, jdu zrušit klienty. Ty nikdy nevíš, kde ten klient jde, jestli jede na dovolenou, jede si na svatbu. A ty mu zrušíš termín, on bude naštvaný, půjde jinde. Tam neznají jeho hlavu, ostříhají ho ještě hůř, jo, pak je to na recenzích a je to špatně. A ten klient se vždy nevrátí a pomluví vás všude, že jste ho nevzal, že jste mu zrušil termín a tak. Takže já nedochvilnost, když mi nechodí jako holiči, když mám stříhat v 9 hodin a přijde mi za 5-9, pak si chci ještě vařit kávu, už mu tam sedí klient, žádné také. Začínáš 9, přijď 8:30, v klidu si jdej kafe, připrav si všechny nástroje, v 9 začínáš. Jo, nedochvilnost a rušení klientů a takhle to je pro mě úplně nejhorší. No.
1: Přátelé, teď jste slyšeli, že podnikání není jenom o té práci, zákaznicích anebo výsledcích. Někdy člověku život připraví situace, které změní úplně všechno. No a po krátké přestávce se budeme bavit o události, která Alessandrovi změnila celkem zásadně život a o tom, jak se s ním dokázal vypořádat. Posloucháte, sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Naším hostem je Alessandro. Bavíme se o stříhání, o barbershopech, o podnikání, o lidech, ale teď chceme mluvit o životním zlomu a handicapu. Alessandro, tvůj život rozdělila nehoda na období před a po. Jak se změnil tvůj pohled na věc, anebo na věci, které jsi dříve považoval za samozřejmost?
2: No, to se teda pěkně změnilo, protože vlastně mi se ta nehoda stala vlastně letos, to je 10 let, takže 35 letech, a do té doby jsem vůbec nemohl, já jsem hrál na bubny, takže jsem vůbec jako neuvažoval, že by se mi něco mohlo stát, ale to se vám tak změní na jedno okamžik a máte na jedno na rozhodnutí, takže jsem měl buď variantu, buď budu takový ten člověk, co bude chodit na vozíčku, jezdit a mít kolem sebe lidi, kteří se o tebe budou starat a necháš to na sebe, na rodinu, anebo se ten člověk kousne a řekne si ty blaho ne, a začal jsem se věnovat ještě tomu parasportu a díky tomu kolektivnímu parasportu mi to úplně změnilo myšlenku, že jsem začal takhle fungovat a vnímám teďka ten parasport a handicap úplně jinak. Jo, to je strašně zasadové.
1: My jsme se viděli na Neporazitelných, na filmu, který byl natočen a měl světovou premiéru v Dovu, v Dolních Vítkovicích.
2: Ano, v Gongu, no.
1: V Gongu, super. Bylo krásné.
2: Tam jsi si vlastně i zahrál na ty bubny.
1: No a tam si zahrál na bubny, ale pokud nás teď posluchači poslouchají a neví, co se ti stalo, tak co se ti stalo?
2: Takže v roce 2016, ano, jsme měli takovou zakázku, kde jsme měli malovat s kamarádem krávy, no akorát jsme vlezli do hydraulické plošiny, která byla špatně zajištěná a ta z 8 metrů s náma spadla, no, takže jsem volným pádem v žabkách spadl na pohnojené pole a měl jsem těžkou třištivou otevřenou zlomeninu holeně a berce, kde se ta noha dávala rok dohromady, ale po roce sundání různých kruhů, co jsem měl ty železa na nohách, tak jsme zjistili, že ta infekce tomu dala strašně hodně a byl nepohyblivý kotník, ale doktoři mi řekli, ale máš nohu. Jenže já jsem říkal, že taková noha mi je k ničemu, když mám dvě děti a potřebuji s nima fungovat, a

0: jsem.
1: Spíš ta hlava, fakt já jsem si to všechno v té hlavě nastavil, že když se to uřízne, začne nový okamžik, ale nechtěl jsem být právě ten člověk, co by vlastně nedělal nic, mít jenom invalidní důchod a co z toho mám, jo? Takže díky tomu zrovna bylo, mít tu nohu, já jsem měl tu nohu 2016 a 2019, až mi tu nohu vzali a zrovna bylo mistrovství světa v tom parahokej tady. A já jsem šel o berlách, protože to byl velký boom, lístky byly zadarmo, 50 korun, tam vlastně to je z toho neporazitelný a já jsem neměl ještě nohu, neměl jsem protézu, tak jsem byl, jak jsem viděl ten parahokej, říkám, to chci hrát, jo, ale už jsem stříhal, už jsem v té době stříhal a najednou mě dostala ta osvěta, že mezi ty lidi, že jsem si říkal, ty blá, v tom nejsem sám, ten nemá dvě nohy, ten má míchu, jo, ten má páteř, jo, ten je na vozíčku a najednou jsem si spojil ti lidi, ale s náma, ta komunita, úplně se začal člověk cítit jinak, já říkám, tyjo, tak budu tady s těma lidma. A ti, co mě odsuzovali, ti si mi říkali, ty jsi blázen, uřezat si nohu a prostě špatně mi radili, jo, tak já jsem ty lidi úplně od sebe vyřadil, ty negativní, co kolem mě byli, a začal jsem se opravovat fakt jenom těma pozitivně, co mi do toho pomáhali, ale bude dobře, jo, pojedeme bomby, něco vymyslíme, jo, a najednou se stane parahokej.
2: Změnil se nějak přístup lidí k tobě po tom úrazu a po té amputaci?
1: No, zjistil jsem, jako, kdo je přátel, a jako, že jsem měl předtím spoustu přátel, ale jak člověk potom leží v nemocnici a najednou si řeknete, tyjo, mám tolik kamarádů a najednou z těch, jdeme tomu 100 kamarádů, vám tam přijde 5, začnete si těch 5 udržovat a kde jsou ti další, potom zjistíte, aha, tak to jsem asi pro ně nebyl takový kamarád, takže zjistíte a najednou jsem vnímal i jako lidi, kteří za mnou třeba přijel jako do nemocnice díky jako jednomu z nejlepšímu holiči tady v Česku, za mnou přišel na návštěvu Ektor, jo, do nemocnice. A to mi zrovna jako řízli ten den nohu, já jsem se probral ze spánku z umělého a klepe mi na dveře a přišel Ektor se svojí kapelou a díky Karlovi Kavalírovi vlastně ten mi ho tam poslal, jo, a mě to zase tak na takový impuls, jo, mi to dalo, že vlastně ta komunita těch lidí a fakt mít kolem sebe ty přátelé, obklopovat se těma lidma a teď to je i v holictví. Já strašně miluji lidi a práci s lidma, to je jako moje poslání tady toto.
3: Říká Alessandro a je obdivuhodné, jak dokáže člověk proměnit překážku v novou motivaci, to jsme teď slyšeli. A právě sport se stal důležitou součástí života našeho hosta. A my si za chvilku budeme povídat o parahokeji, o síle týmu, o překonávání vlastních limitů a také o tom, jakou roli hraje sport v životě jeho dětí.
4: Sejdeme se na Freši. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte Sejdeme se na Freši dneska s mistrem lazebníkem Alessandrem. My jsme se bavili o tom, že Alessandro měl vážný úraz, přišel o nohu a moje první otázka míří právě k tomu. Ty jsi přišel o nohu, máš protézu, ale dalo ti to i něco?
2: Určitě.
1: Co jsi získal díky tomu?
2: Já jsem si díky tomu udělal image. Udělal jsem si image jako plameňák, protože jsem plameňák stojí na jedné noze. Začal jsem si barvit vlasy na růžovo a je teďka takové moje, že jak když jsem navšude na akcích, tak prostě mávám nohou, noha hore, tak jsem si říkal, že si ještě udělám nějaký takový asi svůj merch, že jako noha hore, protože mi to přijde takové srandovní, že jak všude na akcích a pojďme ruky nahoru a já ne, pojďme nohy nahoru, takže začnu mávat nohama a každý, tyjo, ty se blázen, jo, a zase ti lidi se kolem mě přijdou a říkám, hej, ty jsi šílený, to, a dělat si z toho srandu. Fakt tam je jako ten humor, je strašně důležitý. A když si člověk dokáže sebe udělat srandu, tak má vyhráno a nějaký handicap potom neřeší. Jako jo.
3: Já jsem právě v roce 2019 moderoval ten parahokejový mistrovský šampionát tady. No. A to bylo neuvěřitelné, jaký černý humor používají parahokejisté mezi sebou. Jo. Takže já vím, o čem ty mluvíš. A teď u toho parahokeje zůstaneme, protože mnoho lidí nikdy nevidělo parahokej naživo. A co je třeba první věc, kterou by měli vědět, aby pochopili, o jak náročný sport jde?
2: No určitě, jako je to zaprvé, je to na saních, takže tomu člověk nepotřebuje nohy, je k tomu hodně dobrá, je to třeba mít dobrou kondici na střed těla, na ruce, protože tam všechno balancujete vlastně na jedné, na tenkém noži, které jsou dva vedle sebe a je to všechno na tom středu těla, nedělá se to jenom rukama, takže do toho zapínáte celé tělo. Hraje se 3x15 minut a určitě doporučuji přijít se pohát tady na Ostravu, která bude vlastně příští rok tady hostit mistrovství světa znovu 2027 a každopádně třeba i na klub Flamingo z Ostrava, kde vlastně taky hraju za Ostravu, za náš klub a loni jsme vyhrali naše krásné třetí místo poprvé.
3: No pěkné.
1: Pěkně, pěkně, to velká gratulace. Napadá mě, stává se vám někdy, že ta první emoce lidí, když se podívají na parahokej, je spíše soucit, než aby obdivovali ten obrovský výkon a dřinu, která zatím je?
2: Je hodně, no, hodně lidí jako lituje. Jo, mají ten soucit a já vždycky říkám, ne, radši nelitovat. Jo, protože ten, když člověk začne někoho toho druhého litovat, já mám z toho vystkávat takové depky. Ne, radši mi tady plecní po zádech nebo něco, fakt jako ti lidi si to neuvědomují, ale my třeba máme už takovou auru, že my si sami ze sebe dokážeme udělat srandu, jo. Já nemám rád, jako když jako zdravý člověk mi začne říkat ty kriple. Ale když si to říkáme my mezi sebou úplně v pohodě, já dokážu, já mám strašně vysokou, jako, že si to dokážu tu laťku, že dokážu hodně snést, hodně vydržet. Ale strašně ti lidi fakt jako, ježiš, Matěli, tu, to se ti stalo, to se... Ne, bylo. Co se stalo, jdeme dopředu, už se na to nedívám, jo. A říkám, změnilo mi to život. Na jednu stranu tomu člověku, co mi to udělal, děkuju, protože jsem mohl být zase dělat něco jiného, takže mi to otevřelo jináčí vrátka. Ale je to díky tomu, že jsem si tak nastavil hlavu.
3: No a nás celou dobu poslouchá ve studiu, my jsme to ještě neřekli, tvoje dcera Eli. Eli, ahoj.
4: Ahoj, zdravím.
1: Ahoj.
3: Ty hraješ hokej? Prosím tě, tak taťka je tvůj vzor určitě, ne? Co
4: ano,
3: říkáš?
4: Ano, jasně, vždycky to bude můj vzor a vždycky bude.
3: A co tě to naučilo? Pro tebe konkrétně je hokej co? Je to nějaká disciplína, nějaká vytrvalost, nějaká síla?
4: No, je to moje láska prostě životní a nikdy se toho nechci vzdát.
1: A to, že je to tvoje láska, tak to vidíme na Instagramu každý den. Možná řekni ten příběh, protože to je velmi zajímavé.
4: No, vlastně jsem se dívala na YouTube, na jednoho YouTubera, Vláďu Houšku, tak jsem si říkala, že bych mohla udělat nějakou soutěž. Že budu dělat každý den, budu střílet na branu do té doby, dokud za mnou přijde Vláďa Houška a zastří se mnou.
1: A přijel, nebo ještě na to čekáš?
4: Ještě na to čekám.
1: A jste aspoň nějak v kontaktu?
4: Jo.
2: Píše na Instagram, napíše jí, ale už jsme, u který den už máme?
4: 250...
2: 8 dneska 8, budem jo. Dávat.
1: Takže Láďa napíše ještě 300 dnů a přijedu.
2: Jo, no, my tomu chceme udělat nějaké překvapení, takže se na to těšíme a potom jsem se ptal, jestli bude ještě nějaká výzva, tak říkala, až skončí jedna výzva, tak bude střílet do té doby, než přijede David Pastrňák. Takže, no. Takže zvedá laťku zase o něco a...
3: Nemít malé cíle, to je důležité.
2: Přesně tak. No.
1: Každopádně, Radku, nevím, jestli jsi si všiml, my se teď bavíme o sportu, jak se, ale ten sportovní mindset a ten mindset toho bojovníka právě přenáší na ty děti a myslím, že my jsme to teď trefili úplně naprosto přesně, že Eli je důkazem toho, že ta přenositelnost mindsetu, sportovního mindsetu prostě funguje, nebo minimálně u vás.
2: Je to tak, hlavně já jsem Eli dával volnou od malička, ať si najde to, co jí baví, takže ona dělala od krav magii, brazilské jiu-jitsu, breakdance, zavodila na skateboardu, potom se jim vzal vlastně na parahokej, kde si chtěla sednout do sání, zkoušel na saních, jelikož ty sáně pro ní byly těžké, tak trenér říká, hele, dej brusle, vyzkouši brusle. Jakmile dostala brusle, ona je levák jak já, takže ještě střílí naopak, začala hrát na jednou hokej a tati, jak co dělá tohle?
3: Krásné. Moc pěkné povídání, mohli bychom pokračovat ještě další 2 hodiny, ale určitě. Tolik času bohužel nemáme. Takže Eli, děkujeme za rozhovor, krátký, ale pěkný, děkujeme.
4: Taky děkuju.
3: Alessandro, tobě taky a přejeme hodně trpělivosti se zákazníky a hlavně se zaměstnanci.
2: Určitě, já vám moc krát děkuji za návštěvu, budu se na vás těšit a určitě vás rád zase někdy ostříhám.
1: Budeme se těšit.
3: Alessandro Eli, našimi hosty, loučí se Jirka Kratochvíl
1: a Radek Erben, sejdeme se na Freši.
3: Ahoj.
0: Sejdeme se na Freši. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
8: Lost my heart and lost my soul.

0: Sladkých 17, možná o tom zpívali Joto společně s Jorisem Fornem, Wide Lies a trackem 17. To byl začátek hodiny. Začátek hodiny, která je věnovaná hitparádě.
1: Která se jmenuje Ecstasy Music Chart a mimo jiné vám přinese 20 nejrotovanějších singlů za uplynulý týden. K tomu dáváme 3 novinky. A Ondro, když jsi mluvil o těch 17, tak já jsem myslel, že navazuješ na to, že po 17. hodině, pondělí.
0: No a
1: taky, že je 17. dneska, že?
0: Takové krásné to máme. Jako.
1: A ty jsi už komentoval vlastně skladbu, která ještě v hitparádě nebyla. Bo nepatřila do ní. Jako.
0: Nepatřila do ní, tak. Možná, že v hitparádě někdy byla, ale...
1: Já myslel jsem, to je dnešní, že nebude. No, tak.
0: A třeba si jich tam ještě dáme. Ale začneme tou 20. Na ní jsou Sophie Alice Baxter, zpěvačka, kterou na ní třeba představovat Nile Rodgers a projekt, který možná udělá radost všem dětem, Disco Bambino.
1: No, tady se dívám, že se asi nechám překvapit. Nevím, jestli jsem tenhle track podle toho Disco Bambino uslyšel, tak já bych ho dal.
0: Dáváme si ho tady, tímto začíná naše bodované hodnocení těch 20 nejhranějších tracků Fresh Radia. Dancing Without You, alias Tanec bez tebe.
2: Místo 20.

0: Ondro, já jsem tancoval bez tebe, takže jsem úplně neposlouchal text té písničky, ale já jsem tam tu Sophie úplně jako, necítil jsem ji tam, ona tam byla tak jako tak nějak...
1: Nemáš rýmu, že jsi necítil?
0: Ne, mám, já jsem teď překvapivě skvěle, mám jakoby vypláchnuté
1: dutiny.
0: Super.
1: Ta slaná voda to dělá zázraky, ale nesmíš potom sedět 2,5 hodiny v letadle, kde má někdo moribundus a odneseš to po týdenní dovolené 2-týdenním stonáním. Mohl bych o tom vyprávět, takhle jsem minulý týden, když si to nebyl, tak já jsem to musel vypustit, protože prostě i teď ten hlásek není jako konipásek, že jo, naše oblíbené zvíře, je to pták, to víme všichni. Ale už jsem schopen. Jo? Prostě bez tebe to nejde, ta hitparáda.
0: Tak jsem rád, že jsi měl připravenou i tu verzi, že jsi byl nachlazený, samozřejmě.
1: Byl jsem nachlazený. Love forever. To je láska navždy.
0: To je důležité.
1: Už jak se říká, stará láska nerezaví, pak se půjdeš podívat na svoje 20 let staré auto do garáže a zjistíš, že to není pravda.
0: No, pokud to není Trabant, že jo, ten
1: vydržen. Taky má kovové prvky, no.
0: No má, no. To je pravda.
1: Max Taylor společně s Kudou, nepleťte si to s jiným slovem, například s tím městem lotyšským, litevským, nebo kde
0: to je. Já jsem se byl blíž pojár k tomu display, jestli to se mi to nedozmazalo, a je to Kuda.
1: Je to Kuda. Možná track s nejšílenější a nejtanečnější basovou linkou v nějakým tempu 125-127 beatů za minutu, který aktuálně máme, a taky ho hrajeme v naší hitparádě. Buďte fresh!

0: Love Forever. 18. to byl ten track, říkám to dobře?
1: Říkáš to naprosto 19. správně, ale jenom o jednu.
0: 19. Já už jsem totiž myslel na 18. No a tam vidím track, který si podle mě tady někdo jako sem tam jako hodí do playlistu při vzpomínce na ten týden, který jste prožili.
1: Track se jmenuje Tequila and Ibiza a na svědomí ji má Bob Sinclair. A dám ti takovou otázku.
0: Ještě k tomu, jo, jestli měl tam někdo takovou přesně tuto kombinaci tequilu s Ibizou? To znamená, že si dával tequily na té Ibize, anebo...
1: Určitě.
0: Takže Bob Sinclair tomu jako teď dal to hymnu takovou.
1: Mimochodem, Bob Sinclair se jmenuje vlastním jménem Christophe Lefrion.
0: To jsme už asi když se jako bavili.
1: Bavili jsme se o tom, ale opakování je matka moudrosti. Vzpomeneš si na to, proč si říká umělecký jménem Bob Sinclair?
0: To už si mi taky vykládá.
1: Napovím ti, muž a kapulka, pamatuješ si ten film?
0: Jo.
1: Jean-Paul Belmondo
0: no.
1: A jeho role byla, to byl ten spisovatel a psal o svém alter egu Bobovi St. Clairovi. Tak Bobu Sinclairovi se takhle ta postava líbila, že si prostě umělecky začal přesně říkat takto. A tohle je jeho poslední track, se kterým boduje po celém světě. Místo

0: Jestli pak víš, Dejle, co to je body shot?
1: Jo, to bylo právě něco s tequilou.
0: Je to tak, mě to připomnělo
1: společného,
0: slavný český film, a teď nevím, jestli to bylo
1: obvykle teda asi dívčí nebo ženské tělo se k tomu použije, ale není určitě vyloučené i naopak, mužské.
0: No tak je to pití z pupíku, že jo, dokážeš si představit, že by třeba na mě nebo Marku Urbancovi bys tam vylil celou tu lahev normálně, abys potom
1: mohl... To se nevyplatí, podle mě.
0: Jo, a potom, ale pravda je, že z jednoho body shotu už taky nemusíš odejít po svých. Jako,
1: přesně,
0: jo.
1: Prý, je body shot, mi nic neudělá. Tak,
0: a to bylo tak, že v pupíku byla tequila, že jo, v ústech byl ten pomeranč nebo citron,
1: ale teď ten
0: a to bylo na zápěstí.
1: Na zápěstí.
0: Ale to nebyla sůl, to bylo u bílé tequily, je to, ježišmarja, no, to není sůl u bílé tequily.
1: Nebyla to sůl?
0: Ne.
1: Počkej, máme nápoje. Ano.
0: Skořice.
1: Takže citron. U bílé je teda citron, u bílé, ne pomeranč.
0: No, tak naopak vlastně, no, úplně.
1: Nebo limetka možná, teď se nejsem jistý.
0: A když nemáte citron, dejte tam limetku, když nemáte limetku, nedávejte tam nic. Ano, jak by řekl.
1: A když nemáš limetku a chceš si udělat Cuba Libre na dovolené, tak si kup Pepsi s příchutí citronu.
0: No, teď tady děláš reklamu, no, tak to je Maria.
1: Jako kolový nápoj.
0: Kolový nápoj, ano.
1: Z toho, no, s citronem.
0: Už se z toho nevykecáš. Stejně tak se nevykecáme z toho, že je před námi 17. pozice a nad ní je zajímavé spolení jedné depresivní to zpěvačky, tedy původně.
1: A je depresivní?
0: Mívala takové depresivní jako tracky, že jo? Ne, občas.
1: Není to, neplete si to s tou, co já ani nemám úplně v lásce?
0: Ne, ale Ava Max taky měla jako parno, jasně.
1: Okay.
0: S ní společně Alan Walker a track se jmenuje Fate. 17.

0: Když mluvíme o Alanu Walkerovi a vokálistce AV Max a jejich novém tracku Fate, tak je zase inspirován dávnou minulostí. A já teď nevím, jestli to nastřelím úplně přesně, ale tuším, že to mělo něco s Excalibrem. To byl ten meč, ne? Nějaký, jako.
1: Ano, to byl meč, ale já si úplně... Jako je to samozřejmě známá...
0: No dobře, můžeme to přejít, ale to je takové, to, když to máš na jazyku a můžeš to najít a to můžeš s tím prstem jezdit po tom jazyku a stejně to z něho nevyčteš. Take me home. Popojdeme o kousek dále, půjdeme domů, nebo ve mně domů. No. To ti možná říkali tvé děti v uplynulém týdnu, když jste byli na dovolené. Tak pochlup se, neuhořeli jste?
1: Neuhořeli jsme, ale musíme přiznat, že to bylo jakoby jedno z nejblíž těch ohnísek, co jsme tak jako, samozřejmě každý rok tam nějak pohořívá, stane se to, ale bylo to už jakoby tak o tři vesnice, no, jako blížilo se to.
0: Dale byl v Chorvatsku, pokud jako vám to nedošlo. Nevíš, mají už to tam nějak pod kontrolou, když jsi to odjížděl až dneska, nebo respektive?
1: Včera jsem odjížděl a prakticky si myslím, že s tím bojovali ten den a půl, si myslím, že to v noci zvládli a hlavně pomohli ty jejich letadla, to je určitě tam jakoby velký nástroj. Ta voda, oni nemůžou lítat v noci, tak tam je vždycky problém, tam s tím musí bojovat ty pozemní jednotky, že? Tam oni asi by se nedokázali nad těma horama moc orientovat, si myslím, takže můžou vždycky až zasvětla a pak jakoby valí jedno za druhým, já nevím, čtyři třeba se točí dokola a pomáhají. No, není to pěkný pohled, je tam prostě strašně horko, strašně sucho a vidíš každý rok kus jakoby zhořelé.
0: Krajiny,
1: ty krásné stromy jsou pryč, no.
0: Držíme Chorvatům palce, ať to tam zvládnou, ať už vůbec nikde nehoří. Tady konkrétně dneska nad Ostravou, tady posloucháte-li premiéru a ne nedělní reprízu, tak vypadá to, že se schyluje nějaké té bouři. I hydrometeorologové vydali upozornění a tady pro Moravskoslezský kraj je oranžové, jako byla ta oranžová, to už je ty.
1: Tak prostřední, ne? Teda
0: snad nepřijdou kroupy, aby nebylo více škody než užitku a od počasí zase jdeme zpátky k hitparádě. Francis Mercier, Vicklow Jean nebo Jean Calo a track, který se právě jmenuje Take Me Home, tak my jsme se k tomu dostali. Děti se tady těšili domů nebo netěšili?
1: Víš co, asi děti vždycky jakoby jsou nadšené, tak spíš já už jsem byl takový jakoby přesmažený, jakoby, to je pořád jako ráno, to přespoledne schovat a znovu k moři. Takže si přesolený, jo, užili jsme si to.
2: Místo 16.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
3: Brain Market.

0: 15. místo za námi, a to musím říct, že to už byla taková stálice tady u nás.
1: Já bych řekl Evergreen.
0: Dokonce.
1: Evergreen, to je věc, která zůstane prostě vždycky dobrá. Ono taky udělat track, který za 3 měsíce vyšumí, to se tím může stát, ale udělat track, který prostě funguje, bude fungovat za několik let, třeba rád si na ně vzpomněneš, bude třeba i inspirací pro remakey. Tomu říkám kumšt, ale zase na druhou stranu je taky spousta interpretů, kteří udělali ten jeden. Pak nazdar, že?
0: Já si celkem tak vždycky říkám, samozřejmě slyším jeden remake za druhým, ale hodně těch remakeů je prostě, dalo by se říct, v těch 80. 90. letech. Tak nevím, jestli ta muzika byla opravdu tehdy jakoby tak dobrá, anebo je to prostě tou, je to tou časovou linií prostě.
1: Dlouho jsme tohleto probírali i na naší hudebně pracovní dovolené, bych řekl, když jsme vyrazili, zopakuju to znova, před 2 týdny na Ibizu, byli jsme tam s Markem Urbancem a s Alešem za nás za rádio, byli jsme se rozhodně učit, taky jsme tam měli nějaké schůzky a tak dále, a to všechno kvůli jakoby rádia. A probírali jsme, jak to, že to tak je, tak vlastně i nám takhle třeba před 20 lety, když nám bylo kolem těch 20, 25, tak jsme chodili někam pařit a x věcí jsme třeba neznali, že byly ze 70. let a byly to předělávky do hauzíku a podobně, a brali jsme to jako novou věc. A je to možná tím, že třeba zase ti o 20 let starší už tohle znali a třeba si to někdy pustili a aktuální interpreti to slyšeli a řekli, a tohle bude super inspirace. Věc číslo 2, 90, které jsou teď hodně brány na paškál, takový ten europop 90, jak by jedním slovem krásně to vystihl Jirka Javorský, náš kolega, který je teď na dovolené, zdravíme ho do Itálie, snad tam máš buongiorno, a řekl, to jsou prostě jedy. To jsou takové jedy, to tak vylízá ze všech playlistů, že i ty remakey. Ono teď na vzestupu vůbec hudebně je hodně hardstyle, jo? Jestli víš. A tak když si pustíš nějaký hardstyleový set nebo takové to techno, tak tam to prostě jako furt, tam 10 minut hudby a do toho je v těch 10 minutách sample z 10 skladeb let 90. Tak proti gustu žádný disputát a i my se tak trošku vrátíme do minulosti, ale třeba zhruba o 10 let, i když track s názvem Turn Lights Off zažil svou renesanci právě v roce 2026.
0: Jo, protože už jsme tisíckrát řekli, že šlo o sociální sítě a toho vystřelilo.
1: Kato featuring John.
2: Místo 14.

0: Dovolím si vrátit se ještě k tvé dovolené, Dejle. Navštívil jsi nějakou tradiční konobu, jak už tak bývá v Chorvatsku?
1: Ne.
0: Co jsi měl? Utopence ve sklince a řízky? Nebo?
1: Ne, tak já s těma dětma nemůžu chodit do starace, oni prostě nic, jako byte. Oni musí tu domácí stravu, takže já jsem měl pěkně rajskou, svíčkou.
0: Takže paní vařila, chudák.
1: No, měl jsem takový, jakoby, ne, my jako využíváme už jakoby takové firmy, která to má připraveno, ty jídla, ty si jenom uděláš přílohu, bramburky, rýži, těstoviny a ohřeješ si tu.
0: Takže žádná konoba, jo? Nic takového.
1: Ale mě ta, oni jako samozřejmě mají tu středomořskou, tam mají hodně těch živočichů, které jakoby úplně mě jakoby nelákají.
0: Chobotnička ne?
1: Jo,
0: no, jako to mám rád.
1: Hele, tak chobotnici jsem zrovna zkusil, to nebylo takové špatné, ale takové ty krevetky a tam, jak tam různé ty nožičky ještě to má, tak
0: tato, to ono to na mě ještě kouká.
1: Tak nemusím, no.
0: Come find me na 13. pro tento týden MK a vokalistka Clementine Douglas. To asi nemusíme nějak komentovat, snad jenom volume doprava. A moje další otázka v dalším vstupu bude, jak zní současný sound třeba v Chorvatsku, no? co tam slýcháváš z rádií a tak podobně. Tak si připrav odpovědi, jestli tam bude i ta nejohranější letošního léta.

0: takzvaná sekunda ticha, což se samozřejmě v rádiu taky klidně může, aby se na chviličku zjistilo, jestli vám nepíská uši, jakoby. To si jediný máš moment, kdy si to můžeš ověřit, jestli to třeba nemáš příliš nahlas. Tak pokud teď někomu píská uši, tak pozor s tou hlasitostí, nechte ji trošku jako někdy odpočinout. No. To je teď vítr spíš, už ale tak jako...
1: Zavři to okno. Já teď nemůžu pískat, co děláš?
0: To nejde, no. Musíš si píšťalku donést.
1: Jméno ze svině. Teď ti píská uchu i foukáš zároveň.
0: To si zavřete i okýnko ještě.
1: Prosím tě, tak moje otázka.
0: K té muzice, no.
1: K té muzice, hrálo to tam?
0: Nehrálo.
1: Nekečej,
0: ale nebo, hele, budeš se divit, já jsem byl jakoby v části té Brelik, která je taková, strašně se mi tam líbilo, že tam bylo moc lidí. Tam si přišel na pláž v 10 a
1: nové, zapadákovi.
0: A lehl sis. Lehl sis klid a dokonce i normálně cedule na pláži, jakože no music. Mm-hmm. Což jsem na druhou stranu ocenil, protože když ti nějaká mladá skupinka vedle na deku pustí ten boombox, nebo jak se tomu to jakoby nadává dost nahlas a není tam tvůj šálek kávy a posloucháš to půl dne, tak to není ono. Mm-hmm. Nicméně byl tam jeden Chorvat, který tak co druhý den vyvětral svůj člun, takovou mini jachtu, spíš takový člun. A asi tam měl nějaký dobrý aparát přímo na palubě, protože vždycky jak přijel, do, tak ale on tam pouštěl tu typicky chorvatskou muziku, jestli víš, to jsou takový, třeba já to neumím úplně porovnat, je to taková ta,
1: polka.
0: No taková ta středomořská prostě chorvatská muzika, něco třeba jako Karel Gott u nich, jo, něco takového.
1: Zlatý Karel Gott.
0: A on to tam prostě vždycky osolil v té její chorvatštině půl hodinky, jak si čistil tu loď, no. Takže to byla taková jediná zábava, no a pak samozřejmě během cesty, abych neusnul za volantem, tak Fresh Radio, anebo jsem to kombinoval právě s takovýma super setama, které prostě poslouchám od nejnovějších, jakoby na mnohých podcastech od DJů.
1: To zrovna mě tady tato věc, která jako nebudem si nalhávat, je to
0: ale
1: prostě...
0: Ale diskoteka tam nebyla, jakoby, zrovna v té mé části. Věřím, že kdybych šel večer dál, ale prostě s dětma to prostě není, jo.
1: No, tak to já jsem chtěl říct, že zrovna dneska takhle byl jsem v jednom nejmenovaném obchodním domě na jihu Ostravy, jo, takové to vedle toho velkého obchodního velkého. Jdu na parkovišti, hraje tam tohle Borcovi, druhý přijíždí, hraje tam tohle, vejdu dovnitř, dávám si tam gyros, hraje tam tohle, přijíždím tady k rádiu, tady jede nějaký týpek přes křižovatku a hraje tam tohle. To hraje vlastně všichni úplně dokola. Je to hit roku, ale my taky budeme hrát i jiné věci. Například na 12. Styl, track od Karol G a Bruno Mars. A to začíná takové, jo, tak bych to tak jako lehce přirovnal.
0: To bude teď trošku líznuté samozřejmě tím Brunem, no. Ale myslím Marsem.
1: Ne Alešem, jo?
0: No ne, no, tak.

0: Karol G a Bruno Mars Still, tak se jmenoval single, který právě nám teď dozněl a musím říct, to bylo příjemné letní. Právě zrovna takový ten plážový track, no.
1: Stalo se ti někdy, že jsi takhle stál třeba v řadě, nebo seděl v autobuse, případně byl v nějakém větším počtu lidí a řekl si třeba své partnerce, cítíš to taky? Na co narážím?
0: No, asi teď jsem se samozřejmě podíval.
1: Teď jsem si vzpomněl.
0: Co následuje za track a asi narážíš na překlad tracku, který nás čeká na 11. místě. No.
1: Feeling it too. Jako, cítí to také. Noizu společně s ním Amira Eldin.
0: Tam se ale dokážu jako představit, že tam to spíš bude buď o láskuce.
1: Ne, nebude to o pšonkovi.
0: Nebo nějaké, nevím, o čem to teď jako
1: bude. Pan Spránek nebude, jo? V tom. A já myslel, že jo. Místo 11.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Kde?
9: Tamhle.
8: Ten má ale klapy.
10: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
9: Mimino stegosaura.
11: On chodí.
12: On je živý.
10: Hoši, velké řeště s průlízkami.
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
11: A dívejte, tam je ten velký.
9: Ten má krk až do nebe.
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
13: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskýdek.cz.
14: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
0: Extáze Music Chart. Extáze Music Chart.

0: Hitparáze Music Chart Turda a Dale.
1: Ocitli jsme se v druhé hodince hitparády Extáze Music Chart, reflektující 20 nejhranějších tracků uplynulého týdne a také 3 novinek. Já když takhle jako mrknu ven z okna, tak tedy posloucháte premiéru v pondělí 17. srpna, tak musím podotknout, že venku se schyluje teda k něčemu asi brutálnímu, protože je tam taková tma, jakoby za chvilku mělo zapadnout sluníčko. Ano. Když tady čtu zprávy, tak v Pardubicích už je půlka Pardubic jako potopa.
2: Uvidíme.
1: Raději opatrně, pokud někoho máte venku děti, volejte to domů k radiopřijímačům a poslouchejte nás z bezpečí domova. To je jenom takové varováníčko, ale my jsme se přesunuli pomalu, ale jistě k novinkám. A ta první byl Flowrida, Gemini a tak Vacation Anywhere You Wanna Go. Dovolená kdekoliv, kam chceš jet.
2: Ano. To je pěkná nabídka zase na druhou stranu, kdyby jako, tam někdo tě fotil, no? Teď, jestli se
1: ano, někdo nás fotil, už začínají blesky venku, už lije, buďte opatrní, pokud se náhodou něco děje na cestách, klidně i nám do hitparády napište.
2: Kudy nejezdit a naopak. Ondro, já bych ale se přesunul, my vždycky dáváme 3 novinky a proto vidím nachystanou druhou novinku a tam je Robin Schulz společně s Watermat.
1: Ano, Watermat Billet měl track, který byl velmi, velmi, velmi populární a teď je s Robinem Schulzem v takovém featuringu a myslím si, že ho budete znát všichni dobře. Take it slow.

0: Extáze Music Chart. Turda a Dale.
1: To byla novinka číslo dvě. Ten vokál tomu prospěl z mého pohledu.
2: Jo, ten Robin?
1: Tak Robin, to tam někdo asi ještě dospíval, že jo, tomu Watermetu. Ale za mě dávám tomu tak jako třeba 4 hvězdičky z 5.
2: Dobře.
1: Tak... Nebude to asi na dlouho, ale fajn. Třetí věc, You and I, ty a já. Track, který tenhle ten název už měl snad v každém hudebním žánru od roku přes pop a no dechovka asi ještě ne.
2: Já si pamatuju jako You and I, ale hlavně bylo spoustu tracků, co se jmenovalo You and Me.
1: No jasně.
2: No, jako těch bylo ještě podle mě víc.
1: No tak protože jo, v angličtině je to jako správně asi.
2: Ano, no.
1: Nebo ty a já, taky jedna česká kapela, že jo, dělala. Culture Shock, to je novinka číslo 3 a trošku tomu zvedneme tempíčko.

0: Ondro, to byl kulturní šok prostě, no. Tak jakoby zástupce drum'n'bassového.
1: To by se z toho mají jazyk zamotal.
0: Jo, drum'n'bassového žánru.
1: Tady
0: ekstázy.
1: U nás na to žádný.
0: Music chart.
1: Zpátky do bodového hodnocení hitparády, čili 10 nejhranějších tracků minulého týdne. Ten desátý. Tam jsou slavní Rolling Stones, ale oni možná úplně přesně neví, že si je vzal na paškal Fatboy Slim a udělal...
0: Asi měli vědět, ne?
1: Jenom tak možná jejich bookingoví, nebo ne, manažeři spíš, jakoby no. Ti vydavatelství to budou. I když Fatboy Slim, který si je vzal na paškal, je tak slavný, že možná si to i takhle jako Stouni někde pustili a řekli si, proč ne? Satisfaction Skank.
2: Místo desáté!

0: Satisfaction Skank, já už jsem tuhletu záležitost neoficiálně slyšel už před mnoha lety. Možná ten release date si Fatboy Slim nechal až na tyto dny, anebo bych to spíše viděl tak jako u jiných tracků, že se to zase objevil na sockách.
1: No, je to možné, ale my už to tady samozřejmě máme nějakých půl roku určitě tady v playlistu, tuhletu verzi, a dneska se to prostě vrátilo.
0: Ale zase. Spíše myslím jako v rozhledu nějakých jako let.
1: Jo, let,
0: takhle to myslím, že se nám to tu objevilo a já si troufám říci, že to je jenom zase takový náznak toho, jak sociální sítě hýbou s aktuálností tracků a jejich zařazení v hitparádách. Don't leave me on the dance floor, nenechávej mě na tanečním parketu, o tom zpívá Carly Rae Jepsen. Pamatuješ si ten první? Maybe? Víš nebo nevíš, kamaráde?
1: Nevím.
0: Nevíš? No. Je, no tak počkej, tak to. Tak to ti to musím rychle. Call me baby, šup.
1: Jasně.
0: To byla ta její největší hitovka. To byl někde rok tak možná 2013, 12?
1: Až tak. Ty jo, no.
0: Letí ten čas.
1: Jakoby, podle mě, já už nevím 5 let dozadu, víš, jako.
0: Tak já už nevím ani, co bylo kolikrát včera, ani co jsem říkal před 5 minutama, ale to je zase ta krátkodobá paměť. Don't leave me on the dance floor, to je její nová hitovka, nebo aktuální hitovka. No posuďte sami, jestli ten až vtíravý track Call Me Maybe dokáže vyrovnat, nebo třeba překonat.
2: Místo 9.

0: Nechci být prognostikem špatných zpráv, ale asi Don't Leave Me on the Dance Floor nebude taková hitovka jako Call Me Maybe, i když její přednosti, teda ty hlasové, jako, tak já ti ani nevím, jak Carly Rae Jepsen vypadá, můžu se na to potom podívat.
1: No, teď jsem chtěl říct, že taky jako si to trošku... Jako,
0: já si jmenuji Call Me Maybe.
1: To, protože jsi to jakoby upozornil, jakoby nebo...
0: Jak prostě jsem na to
1: upozornil,
0: jako
1: kápnul, že ti jde o to, že ti jde o hlas.
0: Ano.
1: A já jsem si taky říkal v duchu, vlastně ani nevím, jak ona vlastně...
0: Tak se na to mrkneme. Okay. Ale víme, že další zpěvačka Jazzy, což je taková princezna elektronické a elektropopové hudby, to je kočka jako hrom a má tady track pro všetci moje ľudia. Jo? My People, jako osmý nejhranější minulého týdne.

0: Jazzy, My People, taková ta poslechovka, která alespoň za mě ani nenatchne, ani neurazí, ale fajn se třeba u ní řídí, například.
1: Jo,
0: se tak směješ, jako.
1: Tak, že jsem jako dneska úplně vlastně z toho řízení už takový semletý.
0: No,
1: té muziky jsem jako poslechl hodně, ale musel jsem samozřejmě v noci tak trošku pijánko, takže abych to nezbudil, víš, jako celou posádku.
0: Kolik jste vyráželi?
1: Já jsem vyrážel o 9:30 večer, jak si setnil, protože to prostě je na celkem účinnost, že děti do 30 minut usnou. No a dorazil jsem dneska v 11 hodin, protože jsem si ještě jako 3 hodinky dal pauzu za Vídní.
0: Kde jsem
1: tak jako zkusil 2 až 2,5 hodinky se zlámat na předním sedadle. Nevím, jestli to byl spánek.
0: Sam Smith společně s Normany a Dancing with a Stranger. Tak se jmenuje záležitost, která je na 7. místě. A to rozhodně není ani nový track, ale prostě se nějak minulý týden jako osvědčil v playlistu.
2: Místo 7.

0: Přesně tak se jmenuje naše...
1: Hit paráda, dejle, ty si normálně dneska, slova lovíš, čověče.
0: Ne, já ho měl připravené a pak jsem to změnil a to je nejhorší, jak to udělat.
1: Ty jsi ho měl připraveného, dobře, jo, tak jsou takové,
0: co mají. Já jsem chtěl říct, oblíbené, relace.
1: Relace, krásné, ta slovní zásoba, to je někdy kouzelná věc. Pořád relace, vysílání, program, zábavná show.
0: Show, to může být klidně.
1: To může být věcí, čověče.
0: Spektakulární
1: rádiová show. A ještě doběj track, tady budeme mít i na šestce, protože tam je doběj David Guetta a doběj BB Rexa. Já to teda řeknu tak, jak to říkáš ty, BB Rexa.
0: Já jsem to tak slyšel na koncertě.
1: Máš pravdu.
0: BB jsou ty...
1: Šušněnky.
0: A teď nevím, abych neřekl za tu reklamu.
1: No, dobrý. Ale tak, počkej, teď jsem to chtěl říct. Že, kdyby si představoval, jak je ten komediální animovaný seriál s tím ptákem, kojotem, tak...
0: Tanzan...
1: Pí, Rexa.

0: beep, beep.
1: Lexa. A David Guetta. To je smutné děvčata.
0: Beep, beep.
1: Tak už víme, tak koho budeme mít prakticky každou druhou Ecstasy Music Chart v playlistu, aby si to Ondra mohl zase říct, protože přišel na to, jak se správně vyslovuje.
0: Beep, beep.
1: Šesté místo, jdeme na pětku, prosím tě, tam je zase Good, to byla, pozor, byly Sad Girls a teď je zase Good Girl.
0: No tak jasně, tak když jsou ty smutné, tak jedna z toho musí být jako dobře a o tom více ví Prospa, Christian Emery a hlavně Clone.
2: Místo páté!

0: Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Extáze Music Chart.

0: Tak se nám to tady podupávalo pěkně uplynulých 3 minuty a 9 vteřin. Another společně s 54 Ultra a nezaměnitelný mileniálský housíkový sound, který v roce 2026 zažil takovou, ne že reinkarnaci, to je prostě nová věc. Talk to you, řekl bych z těch virálních věcí taková druhá v současné době nejužívanější na sociálních sítích, pokud jde o plavky, pláž a dobrou náladu. Taky zdravíme už kolegu Hlavkuse, který dorazil.
1: Zdravím.
0: Souhlasíte se mnou, pánové, s tím, jako s tím popisem?
1: Asi jo, ono to bylo i v nějakých sestřizích z mistrovství světa ve fotbale, takže to ještě více vystřelilo.
0: Tak jo, čtvrtý nejhranější track uplynulého týdne. Na trojce tam budou raveři. Ravers, Ellie Goulding. Myslíš, že jako Ellie ví, co to znamená rave?
1: Těžko říct.
0: Tak, jako ale asi jo.
1: V nějakých tanečních trecích byla.
2: A jako má to vždycky jenom spojitost jako s tancem, ne?
0: Eat, sleep, rave, repeat, Fatboy Slim. Jo. Ale třeba spát, pařit a znova.
2: No, jakože, jestli to je vždycky jako to slovo rave, jestli je vždycky spojeno jako s tancem.
0: Tak si to pustíme. Ale jo, je to taneční.

0: blíží se nám konec hit parády a před námi jsou dva nejúspěšnější tracky minulého týdne. A na dvojce jsou Likely a Happiness is so sad. Jako dalo bys to přeložit jako že štěstí je takové, nebo šťastné pocit, takové smutné. Jak bys to přeložil ty hlavku si?
1: Jako asi bych to nepřeložil jinak, ale možná to bude mít nějaký hlubší význam. Neslyšel jsem text.
2: Jakože štěstí je tak smutné.
0: No, tak uvidíme, tak hele, je to jeden z nejdelších aktuálních
2: tracků. Je to právě pro mě jenom nějaká taková jako slovní
0: hříčka.
3: Místo druhé.

0: Ondro, dobrý, ale teď si to prostě představuju na té party, že by mi to asi trochu uslo v tom klubu, víš? Tam bude pořád zase chtít nějaký edit pořádný.
1: Musíš to vylískat.
0: Já myslím, že možná můžu poprosit, jestli by hlavku dneska něco nezařadil. Že už máš určitě edit, ne? Tady to.
2: Nemám právě. Nemáš, jo? Mám zajímavý edit jejich staršího tracku jednoho, ten tam můžu zahrát.
1: Ale Happy Resist Soucer by znělo...
2: Ale to piano se do toho hodí, já si mi představím nějaký hard trend remix, pohledám na Soundcloudu.
1: První místo pro tento týden budou tady interpreti, kteří jsou velmi známí, tím méně například Aiden Martin a French Montana, nepleťte si to s Hanou Montanou. A potom dvojice, jež stojí tedy jako hlavní producenti za trackem Shine. Ten vůbec nejznámější DJ na světě, David Guetta, dokonce vyzval na svých sociálních sítích, ať tenhle ten track šíříte, ať ho používáte na Reelsech, ať ho dáváte všude možně, a že si potom vybere někoho z těch, kdo tenhle ten track má a vezme je na týden na Ibizu na celý zážitek. Tohle normálně se dá. A pozor!
0: A to je zajímavý jakoby nápad. Jo. Jako
2: je to i docela i levné promo, když si to spočítáš, víš co? Proti tomu.
1: Ano, kolikrát ti to udělá takové čísla. No a pozor, tady jako nabíháme na to, na interpret, který se píše Hugel, protože samotný David, Hugel si říká Hugel.
0: Hugel,
1: je. A David říká, my colleague Hugel, takhle,
2: no, takže sám ho Francouzi, že?
1: Takže... Sám ho řekl francouzsky, jo, takže můžeme to takhle, jakoby, já si pořád jako vracím zpětně někde do května, kdy bylo mistrovství světa v hokeji a poprvé Češi, tedy Robert Záruba, začal komentovat Švédy tak, jak se ctou, jakože Larsson.
0: Jo, to bylo vlastně, letos.
1: A když se zeptali Švédů...
0: A ti lidi to vlastně letos
1: nedali. No, Češi to nekousli a když se zeptali Švédů, jak se to má číst, tak říkají, prosím vás, jak to čtěte, však my víme, o koho jde. Angličané čistou Larsson, my si čteme Larsson a vy to čtete, jak chcete. Takže pro nás to může být Ižel, Eagle, Hugel, nebo Hugel, společně s ním French Montana, David Guetta, Aiden Martin a ten nejvíc čiči song asi aktuálnosti, dáme ho tam, ne?
0: To je vlastně, to je...
1: Shine.
0: To je...
1: Ještě šajní sluníčko, ne?
0: No,
1: jako... Museli šajní opalovat.
0: Opalovat, no, asi.
1: To je, víš, co to je?
0: Zářit spíš možná.
1: Víš, co to je, ne? Jakože, ano, září. Zocna rumpluje na Brněnsku.
0: Ale září je september zase.
1: Ale, no, tak jasně. Ale víš, co to je, ne? Zocna rumpluje.
0: Ne?
1: No, slunce svítí.
0: Ale.
1: No, to je na Brněnsku, no.
0: Brněnské.
1: Zocna rumpluje, čiče.
0: Jinak do Brna zdravím, pokud někdo poslouchá. 1000 kilometrů jsem se nikde nezastavil, jenom v Brně jsem stál asi 20 minut. Díky.
1: Zocna rumplovala, no, tak to je jednička, my se loučíme a za chvilku tady máme koho. Takhle to řekni, ne?
0: No tak ty ne, ti kluci, co se hýbou,
1: ne? Co se hýbou, ne? Vy se tam hýbou nahoru a
0: dolů. Mluvit!
1: Tak tady je ona, jednička.
0: Já tak rád trsám.
1: Baby. Shine!

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
4: Brain Market.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
11: Move it!

0: Milí frešáci, krásný dobrý večer.
1: Je tady další vydání Move na Fresh Radio, takže doufám, že se dobře bavíte, nebo že aspoň z toho málo, co jste slyšeli, a že nějak zvládáte to, jak je teď venku, že nejste, hlavně, že nejste venku, doufám.
0: No, to doufám, ale takhle, jestli nejste nalazeni, tak doufám, že vás dneska řádně naladíme.
1: Přesně, od toho tu jsme, takže už znáte, jak to udělat, pořádně si to dejte na hlas, blikejte vypínačem do rytmu, ať máte světelné efekty, a my se postaráme o hudbu.
0: Přesně tak. Minule jsme tady, nebo vlastně minulé dvě vysílání jsme tady měli hosta. Dneska jsme tu zase sami. Mm-hmm. A je to takový trošku jiný teďka. Takový klidnější, je to, že tak. Tady nikdo není s námi. No nicméně my samozřejmě o tu zábavu my si vystaráme, že jo? O tom žádná. My tady, jak jsme minule zmiňovali, dneska probereme celou takovou tu festivalovou v uvozovkách sezónu. Mm-hmm. Letní.
1: Tak, protože právě na to nebyl prostor a těch festivalů bylo hodně během léta. Takže se k tomu vrátíme a trošku to rozebereme. Pokud jste někde byli, něco jste z festivalu slyšeli, tak nám určitě taky napište, co vás nejvíc bavilo.
0: Napište, super nápad, určitě nám napište a podělte se s námi o zážitky. Posloucháš Move It na Fresh Radio.

0: Aby jsme se vrátili do těch našich kolejí už zajetých pořadu mluvit, tak dnes si představíme i nějaké tři nové tracky z House Magazine Records. Takže samozřejmě ty si nenechte ujít a já bych zmínil jednu, a to si myslím, že je pro naše posluchače i začínající vlastně producenty, anebo vůbec jako naše producenty, velice dobrá zpráva, a ta, že na House Magazine Records je právě soutěž o FL Studio 26 se všemi pluginy, tedy All Plugin Edition.
1: To si myslím, že je výborná cena pro producenty, nemusíte nic kupovat a ani krekovat a dávat svému počítači virtuální HIV, takže jděte do toho, za zkoušku nic nedáte.
0: Určitě, běžte do toho, najdete to na housemagazinerecords.cz, tam jsou všechny podmínky soutěže, takže určitě tam nabíhejte, mrkněte na to a nenechte si ujít dnešní tři novinky z House Magazine Records.
1: Ano, a myslím, že když vyhrajete, tak příště tam může být i váš track.
0: Je to tak? A může zaznít i tady v rádiu.
1: Přesně tak. Fresh Radio. Move it. Move it.

0: jsme zmiňovali, dneska si probereme tu festivalovou sezónu letní. Mm-hmm. Já bych začal u toho Tomorrowlandu, já si myslím, že na to všichni asi tak víceméně čekají, nebo je to takový asi nejznámější festival, co si budem.
1: Je to tak, navíc je sněho venku strašně hodně setu, myslím si, že tak 200-300 dali na YouTube.
0: A nejde takže to asi stíhat. Jako
1: to asi úplně ne, ale právě, že i hodně posluchačů tam asi nebylo, tak takhle jste s něho možná něco slyšeli.
0: Přesně tak, přesně tak. Co mě zaujalo, tak Tomorrowland už po šesté je nejlepším festivalem na světě, mm-hmm, na Top DJ Mag, což docela čumím, nebo teda čumím, no, je to víceméně jasný, asi, že to vyhraje tady tento festival, co si no, budem, ty stage.
1: Jako je to taková první věc, co většinu lidí napadne, když se řekne festival, takže
0: přesně tak, přesně tak. Pojďme to vzít od základu, stage. Mm-hmm. Tak jako ta stage letos byla opravdu nádherná z mé strany, byla opravdu velká teda. Čuměl jsem.
1: Mm-hmm, jako hlavní stage se jako vždycky povedla, ale já musím dát velký kredit i těm ostatním stagem, protože
0: jo, ten nádherný.
1: Byla tam, tuším, že to byla Freedom Stage, která byla uvnitř, že měla ano, ty obrovské obrazovky, takže kdo měl nějakou audiovizuální show, tak většinou hrál tam, což bylo super. Potom tradičně tam je stage, která se jmenuje Core, která je prostě v lese, je tam taková ta rozdělená skála, která je naprosto, to je asi nejhezčí stage z těch, co tam je pravidelně za mě, takže jako to bude super. A ono to ten teďka ten Tomorrowland už se snaží nejenom hrát na tu hlavní stage, což je asi takové největší lákadlo, ale že tam máš takové jednotlivé světy, že prostě i ta Core má třeba svoje vlastní eventy ve světě.
0: Ano,
1: a to se mi strašně líbí, že si tam každý najde svoje, že to není prostě jenom o tom jednom.
0: Oni to propojili vlastně i s Ibizou, s klubem Ushuaia, tradiční klub na Ibize. Nicméně ještě k tomu, k té Freedom Stage, mi se tam hrozně líbil ten pohyblivý strop.
1: Jo, to bylo super,
0: ty,
1: no.
0: Ty obrazovky. Bylo to strašně hezký. Takže za mě opět samozřejmě asi nejhezčí stage, co jsme mohli asi vidět na světě, zase je Tomorrowland, to bylo asi jasný. Nicméně premiéra Calvin Harris vystoupil na obou víkendech, zavřel oba víkendy, což jsem byl překvapený teda, že zrovna oba víkendy.
1: Hlavně jeho sety nejsou jako záznamy uložené a podle tracklistu byly úplně identické jako to, co hrál na bicech, takže možná chápu proč, aby neprozradil ty vystoupení, co ještě budou v rámci tohoto léta.
0: Třeba se můžeme těšit do budoucna na nějaký ten jeho videoset na YouTube. Nicméně takhle, já jsem si nějaké ty záznamy pouštěl, jsou samozřejmě na YouTube ke zhlédnutí. A já tam prostě, to je prostě takovej ten rádiovej DJ, no, takovej, nebo hitmaker,
1: no, je
0: když
1: to tak
0: takhle řeknu.
1: Je to tak, jako a zase poprvé se ho podařilo dostat na Tomorrowland, nebo po dlouhé době minimálně, takže zase
0: no,
1: chápu.
0: No já si myslím, že to je vůbec poprvé, co tam vystoupil.
1: Do konce, takže
0: Calvin Harris.
1: On si Calvin teďka dá takovou tour po všech velkých evropských festivalech, protože dlouho nikde nebyl, si myslím. Nebo bylo to výjimečné, že spíš jenom v Británii se někde objevil.
0: Ano.
1: Takže jako je dobré, že aspoň se tam ukázal, že když už, když jako předvedl spíš jenom takovou přehlídku svých hitů, ale zase lidi od něho, to od něj asi čekali, takže asi proč ne.
0: Asi proč ne, já jsem si projížděl spoustu těch setů z Tomorrowlandu, já si asi nedokážu úplně říct, jako který set byl za mě asi úplně nejvíc top.
1: Já si taky ne, musím říct, který se mi strašně líbil z té Freedom Stage, byl od Pegasiho. Ten jsem si jako pustil první, protože Pegasiho uvidím, jestli mi to vyjde v Roxy v říjnu, kde se objeví. A on měl právě audiovizuální set, nějakou premiéru a bylo to strašně super, bylo jako ta stage byla vybrána skvěle. A to je asi jediný, co si nějak pamatuju, že mě docela dost bavil, ale jako je tam ještě toho hodně, co si chci poslechnout, takže uvidím, kdy se k tomu dostanu.
0: Mě třeba překvapila spolupráce Dimitri Vegas a Nicky Moreno.
1: To jsem
0: si pouštěl teda, byl jsem překvapený, mně se to líbilo, za mě to bylo super a tady tohle beatu by jsem opravdu teda nečekal.
1: To, což mi připomíná, že set, který byl hodně fajn, to bylo jako ještě před Tomorrowlandem, jak mají ten gathering ve vesničce.
0: Ano, ano.
1: Tak hrál Dimitri Vegas a Marlon Hofstadt. A to bylo taky velmi povedené.
0: Viděl jsem nějaké záznamy na Instagramu, to bylo taky velmi povedené, souhlasím. Nicméně další asi nedokážu říct, jako všechno bylo super, ale nedokážu úplně říct, jako který set byl za mě úplně nejlepší. Nicméně za ty dva víkendy se tam otočilo 400 tisíc lidí.
1: To je hodně slušné, no.
0: Hodně slušný.
1: Jako celé Brno.
0: Jako celé Brno. Fresh Radio. Move it. She the main one.

0: Co mě naopak nejvíc právě zaujalo, my jsme to i sdíleli na našich sociálních sítích, tak je Monegros Festival v aragonské poušti Fraga.
1: Je to tak, ten vždycky vidím z něho záběr.

0: A to vypadá úplně neskutečně, jak nějaký postapokalyptický rave prostě
1: to
0: někde
1: po
0: konci
1: světa. Jako to vypadalo...
0: Naprosto, jako tam by se, nevím, jestli bych zvládl to horko, ale chtěl bych se tam někdy podívat.
1: Jo, to horko musí být otravný, nicméně díval jsem se na nějaké podrobnosti k tomu festivalu, tak ten festival trvá vlastně necelý den, 22 hodin, z důvodu nedostatku vody.
0: A jede v kuse ale, že?
1: Ale jede v kuse, ale jestli jste to ještě neviděli, tak určitě na to mrkněte, protože tenhle festival v té poušti vypadá opravdu epicky, jako ten je naprosto
0: je
1: perfektní.
0: To, je to fakt, ty scenérie jsou naprosto výborné. A slyšel jsem jeden set, nebo i sledoval, od Johannese Schustera, ten byl vynikající, na ten doporučím se podívat. Je to takový, nevím, on dokáže smíchat takové to moderní techno s oldschoolovým hardstylem a zní to naprosto perfektně.
1: Tam vlastně, jestli se nemýlím, vyhráli vyloženě techno?
0: Ano, minule to tak, v minulých letech to tak nebylo, ale letos se na to nějak zaměřili, že různé ty, takové ty techno kolektivy, nebo někdy prostě nějaké trance, hard dance a podobně, tak tam měli svoje areály, že tam třeba Hor Berlin měl svůj areál, já neumím vyslovit jeho jméno, Klan Kluenstraler, tam měl prostě svoji arenu úplně obrovskou, takže jakoby bylo to hodně o tom, že každý z těch kolektivů, každá ta značka jakoby tam měla svůj areál a dokázali to zakomponovat do toho prostředí.
1: Mně se líbilo, já jsem se taky četl, jak to vlastně vzniklo tady v téhle poušti. A vlastně vzniklo to tak, že byla parta kluků, 5-6 lidí, kteří právě na tomhle místě si dělali grilovačky. A právě tady tímhle to nějak vzniklo. Postupem času to zvětšovali, až to udělali takový tak jako, skutečný festival.
0: Jako proč ne, že? Nikdy nevíš. Takže nepodceňujte grilovačky, nikdy nevíte, kam to může a kam se to může skončit.
1: Přesně, u babičky na zahradě. Fresh Radio. Move

0: Ještě než přejdeme do další hodinky, kde budeme zmiňovat House Magazine Records, tak pojďme ještě zmínit bronzového giganta, a to je Untold Festival, který se uskutečnil před několika dny vlastně v Rumunsku.
1: Ano, s něho jsem sledoval příběhy na Instagramu a bylo to obrovské. A taky jsem se díval, že je takového něj multižánrové, že to není jenom té elektronické hudbě.
0: Není to čistě jenom o tom, ale je to multikulty. Je to 11. ročník tohoto festivalu, ale největší stage v historii tohoto festivalu a měla na šířku 127 metrů,
1: slušné.
0: Na výšku to mělo 38 metrů a neslo to přes 1250 metrů čtverečních let obrazovek.
1: Tak, je pěkné domácí kino, no.
0: To je moc hezký. Z tohohle festivalu se přiznám, jsem úplně ještě nic nezaregistroval, ještě jsem si nic nepouštěl, trošku se hrabuje ještě v tom Tomorrowlandu.
1: No, já jsem viděl jenom příběhy, jako reelsy na Instagramu a viděl jsem Zaru Larsson, jak vystupovala a tak jako, bylo super, ona jako se divím, že utancuje a uspívá všechno najednou.
0: Obdivuju taky, no.
1: A to bylo asi tak všechno, co jsem stihl vidět.
0: No všechno, OK. Já bych ještě zmínil, že tento festival si už po několikáté v řadě drží třetí místo nejlepšího festivalu na světě, hned po Tomorrowlandu a EDC festivalu. Za mě jo, proč ne? Moc hezký festival. Za ty čtyři dny se tam otočilo 500 000 lidí.
1: To už je víc než Brno dokonce.
0: Víc, což je jako nesmysl prostě, tolik lidí, to je neskutečný. Ale věřím, že tento festival top jednička mezi vlastně festivaly, no. Nic jsem z toho neviděl, ale jestli jo, tak klidně nám napište, přátelé. Klidně nám napište, jestli jste něco viděli, zaznamenali.
1: No, já myslím, že s něho nebyly přímo žádné streamy nebo tak.
0: Nebyly, jo.
1: Takže spíš jenom asi ukázky, ale jako já jsem viděl, že i hodně míří, nebo že ten festival nemá jako vyloženě line-up jenom čistě ze světových hvězd, že tam má hodně i ty rumunská jména, což je zase super, protože díky tomu
0: super.
1: Se dostanou mezi více lidí.
0: Mm-hmm. Souhlasím s tím. Takže tohle byl Untold Festival, takový bronzový gigant rumunský. Fresh Radio.

0: Stále jste nalazení na Movit, my jsme se teď s Pekosem za mixem vystřídali a...
1: Tyjo, pro mě to je normálně nezvyk, jo. Já jsem tady tři vysílání vlastně nebyl, víš co, tady mixem, ale takže pro mě
0: začal, začal si ale trackem, který jsem chtěl zahrát a zapomněl jsem si ho dát na flešku, takže, takže děkuju. Jinak máme tady i od posluchače zprávu, že jak jsme se bavili o těch grilovačkách, takže u něho skončili jeho na přestupkové komisi, takže i tak se dá, aha. Ale žádný festival nezačal bez problému, takže já si myslím, že je to dobrý začátek. A že prý bychom měli i koupit nové světla, protože si spaluje vypínače tím, jak se snaží.
1: Aha, tak to, nás, to mě mrzí teda, to mě nenapadlo.
0: Zkusíme
1: jak vymyslet, to vynahradíme?
0: Zkusíme vymyslet nějaké nové řešení a uděláme příště soutěž o žárovky.

0: A v Move It na Fresh Radio si dáváme první dnešní novinku z House Magazine Records.
1: Přesně tak. A máme tady DJ Lun Hardex a jeho nový track Feel It Again.
0: Zní to výborně, je to asi takový klasický trend.
1: Taková trendsovka úplně krásná. A kamaráde, tenhle track má 6 minut.
0: Tak je slyšet, že to je takový ten klasický uplifting trend, takže tam ty tracky byly dlouhé.
1: Nádhera.
0: A je dobře, že to pořád vychází.
2: Move It!

0: Move it!
1: A máme tu další novinku z House Magazine Records a teď slyším, že to bude spíš do techna, jestli se nepletu.
2: Teď to bude techno, zase délka toho tracku zůstává, no nebo zůstává, je to krapet menší, kratší, má to 5 minut a je to od producenta Fake Twin a track Ghost.
1: Ano, ano, Fake Twin je dvojice, viděl jsem je letos na bice.
2: Tak pardon, dvojice.
1: A bylo to super na rozehřátí dne a my tenhle track tam možná hráli, proč mi připadá nějaký povědomí. Takže konečně venku a můžete si ho poslechnout všichni.
2: Volume doprava.

0: A do třetice všeho dobrého dnešní poslední novinka z How z magazine Records. Co je to tentokrát?
1: Tentokrát to je, my už jsme ho tady tohohle chlapce jednou měli, a je to DJ Frogo, přátelé, a jeho track Power of Mind.
0: Výborně, takže to už bude něco trošku takového tvrdšího trošku, co slyším, takže jsem zvědavý.
2: Move in!

0: A naše tradiční sudopondělní seance se chýlí ke konci. Takže my se s vámi pro dnešek rozloučíme.
1: Je to tak, já se loučím teďka asi na ještě dvě vysílání, já tady nebudu, Já si potřebuji odpočinout ještě na chvilku.
0: Já tady budu, v jednom možná vám přineseme nějaké sety, které třeba jste už mohli slyšet, v jednom budu určitě i živě, takže o mluvit určitě nepřijdete, takže určitě poslouchejte a hlavně, aby se Adam uzdravil a brzy tu bude zase plný sil a zase to tu naloží za mixem.
1: Tak, přesně tak. Budeme se těšit, přátelé, a zítra záznam z dnešního skvělého vysílání.
0: Dobrou noc!
1: Dobrou noc!

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Keď sa vozíme, my tak je to ulicami a nikdy sme není sami. Keď sa vozíme, my sledujeme okolia pred očami, mení sami.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí

Novinky na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

kus. Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku. Ale já jsem ten, který vytváří děj. Já jsem byl s těma dole, občas se tam taky vrátím. Reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kikin dor, vykradneme celý.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muzike.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

viděli rodiče. Čežom, čegom, čekuš, mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíl.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory, nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
3: Brain Market.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
5: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as